0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šíčkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedna.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Haló?
3: No prosím.
0: Prosím vás, to jsou Kominící?
3: Ano.
0: Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, chtěl bych u vás objednat si Kominíka, jestli by to bylo možný.
3: Záleží kdy?
0: No tak někdy v příštím týdnu.
3: Čtvrtek nejdřív dělám barák celý v Šaldový, nemůžu. Jestli to pospíchá, tak musíte vzít někoho nahonem jinýho, jestli to vydrží do čtvrtka, někdy na večer, klidně.
0: Já myslím, že to vydrží do čtvrtka.
3: Dobře.
0: Helejte se, chci se zeptat, no. Čistíte jakýkoliv komín, jo?
3: No jakýkoliv, nevím, ale tak pokud to jde, tak jo, no.
0: Čili mohli byste přijít ve čtvrtek manželce protáhnout komín, jo?
3: No měli bychom ve čtvrtek příští týden, 13. na večer.
0: Poněvadž já už jsem přece jenom starý, já už jako na to nestačím, no. Čili potřeboval bych pomoc od vás.
3: No dobře, no.
0: A kolik to stojí?
3: Záleží, jak tam budem dlouho.
0: Já myslím, že tak na hodinku, ne, nebo?
3: No, tak hočka, no, tak já nevím, 200 na chlapa, budem tam ve dvou, 400, 500, okolo 500, 500-600, nevím, je to takovýho.
0: Vy to děláte ve dvou, jo?
3: No jasně.
0: Aha, takhle, kolik vám je, prosím vás?
3: Proč?
0: No měli jenom o to, abyste se jí líbil. Víte
3: já
0: co?
3: Myslím, že není důležitý, kolik vám je.
0: Helejte se, postaráte se teda o ní, nebo jak to bude?
3: Tak já nevím, co po mně chcete, jako vyčistím komín, ať si to trochu přikryje, protože když to budu čistit, jak tam spadnou nějaký saze, vyndáme tu zděř, zaděláme to a uklidíme to nahrubo a pak, když to půjde a pak, když to nepůjde, tak nevím, no a nebo se vám to takhle nehodí, tak já nevím, co vám to mám říct jinýho, takhle nějak se to dělá, no. Jeden je na střeši a druhý dole, že održíte, aby to nebyl bordelstvo.
0: Rozumím, žádný bordel, rozumím. Takže vy byste teda mohli...
3: Nejdřív ve čtvrtek, odpoledne někde okolo 4., 5.
0: Rozumím. Když tak pošlete svoji fotku a když se jich budete líbit, tak samozřejmě na zákomíří. Maximum tvým

0: Nevím, jestli někdo poslouchá teďka třeba už jako na, dopředu, ale jenom jsem vám chtěl říct, že my už jsme tady. My už jsme tady. Štěpáne, dobrý den.
1: Jako začali, to už ono.
0: Ne, to nezačalo ještě, to jenom jakože...
1: To je zkouška.
0: Ah, ale Katka je tady, Katka!
2: Nazdar!
0: Nazdar, jenom jakože... Já třeba někdo poslouchá už teď, víš, a říká si jako...
2: Myslíš, jo?
0: Pusti
2: já
0: si
2: jsem
0: to...
2: teda poslouchala. A to jste tam ještě nebyli.
0: Jestli se...
1: A proč vypadá Katka tak dobře, tak brzo?
0: Vypadá strašně dobře. A to je škoda, že teďka tohle to nemáme ve vysílání, že jo?
1: To nemám, a proč to říkám na mikrofon teda?
0: Proč to říkáme hlavně v 5.37, ty vypadáš fantasticky.
2: Jo, strašná. Já, hele, já něco řeknu, já jsem nemohla dospat.
0: No.
2: Já jsem stávala ve 3 a hodinu jsem se chystala.
0: Ty vole, ty vypadáš normálně jak na Silvestra v televizi.
2: Dobré ráno.
0: Štěpán Kozub se potkává s Katkou Ryovou.
2: Ježišmarja.
0: Jdeme si dát, dostali jsme v kasínu, jsme dostali flašku.
2: Za mě dobrý.
3: Na Evropě 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, to je městský úřad v Kouřimi?
3: Ano.
0: Čili je to Kouřim?
3: Ano, Kouřim.
0: My jsme zastánci pro čistější prostředí a chceme se zeptat, kolik jste za to dostali peněz?
3: No počkejte, za co, já vám vůbec nerozumím.
0: No, jste Kouřim?
3: No Kouřim, ale Kouřim jako město.
0: Čili vy propagujete prostě ničení si zdraví a plic?
3: No to ne, my se tak jmenujem. To je jako název obce.
0: Hejte se, představte si, že vám zavolá třeba nějaký malý dítě, který se vás zeptá, kouříš? Tak co mu odpovíte? Vy mu pochopitelně odpovíte, kouřím. A no, nezhodně se na mě, ale to je reklama tohlesto.
3: To není reklama, to je název obce.
0: Hejte se, jenom pro vaši informaci, jo, už jsme volali do Hulína a můžu vám říct, že ta pokuta, která mu hrozila, byla tak velká, že radši to město přeměnovali.
3: No podívejte se, přeměnovat, to nejde. Jak přeměnovat? Tady to je Kouřim od té doby prostě od jak živa. Kouřim je Kouřim prostě, jak přeměnovat?
0: Pojďte se, zákon hovoří jasně o omezení reklamy na tabákové výrobky, čili vy tam v Kouřimi okamžitě
3: přesunete. Ale co to má to s náma dělat? My jsme Kouřim od jak těživ.
0: Kouřím, kouříš, kouříme, kouříte, kouřejí, všichni jsou vykouřený, všechny tyhle ty tvary způsobují závislost. Pojďte se, to je stejný jako tamhle. Kousek od Přerova je obec, která se jmenuje každou noc chlastám jako o závod a taky se museli přeměnovat. Poněvadž to nešlo.
3: To opravdu, to je neproveditelný, věřte mi, to je neproveditelný.
0: Moment, prosím vás, já se musím zapálit. Takže je potřeba, aby se to rychle tohleto ukončili, poněvadž jinak tam pošlu kontrolu. Moment. Jo, čili rozumíme si. Jseš tam?
3: Haló.
0: Hele, konec, mě končí kredit. Tipni to.
1: Maximum muziky.
4: Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: je to tady. Odpočet před startem sezóny započal. No teda, ten odpočet započal dávno, že jo? Tak nějak už vlastně 30. června začal odpočet do startu nové sezóny. To je stejný jako věta. Vánoce se blíží, je platná kdykoliv. Takhle to vypadá, když člověk dlouho neměl žádného posluchače.
1: Ještě tady nejsem, jako by jo.
0: My tady ještě nejsme, 5.57, tohle se nepočítá, tohle není placený.
1: No teď to nejsem.
0: Ahoj, miláčku.
1: Čau, lásko. Ne, jo, to nebylo, já jsem nevěděl. To nebylo, pardon, jsem se chytil jenom, pardon.
0: Ahoj, miláčku.
2: Nazdárek, všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Čau.
0: Moc jsi mi chyběla.
1: Mně taky. To je zase na Katku.
0: A to, že tady bude tenhle pán, Katko, to nikdo nemohl tušit. I když my jsme se o tom jako bavili, ale přece jenom lidi toho nakecají. 5.58.
1: Musím mít ty sluchátka.
0: Sluchátka? Chcete sluchátka?
1: Musím je mít.
0: Nemusíte.
1: Já je nechci.
2: Vy nemáte rád naše písničky?
1: Ani ne.
2: Já myslím naše, jako já myslím ty, co hraje Evropa.
1: Vy mě nehrajete, že vůbec tohle písničky?
0: Jo, ale můžeme vás zahrát dneska.
1: Tak když
0: už jsme hráli jednu vaši písničku.
1: Už trošku bych to mohl, když tady teď
0: pracuji. Jak se jmenuje taková ta pomalá, ta hezká, to je pěkný, ale...
1: Těch mám asi 17.
2: O té dceři.
0: Někdy se... O dceři?
2: No, taková někdy... s tou holčičkou.
0: Někdy se bojím?
2: Jo.
1: No tak krásná. To je, to není o dceři. Ta ona tam jenom hraje ve videoklipu, jako, a to není moje dcera ještě navíc. Písnička o mojí dceři je pro Anešku, se jmenuje.
0: To je jiná písnička.
1: Jiná, jiná.
0: Aha. 5.59. Já využiju toho, že ještě není 6 a že to není ranní show. A řeknu větu, nebo věty, který jsem napsal třeba na Instagram. Možná je to důležitý to říct. Nikdo nemůže nahradit Patrika. A ani se o to nebudeme pokoušet. V jaké formě se tedy bude on, myslím teď vás konečně, v jaké formě se tedy bude on v ranní show objevovat, uslyšíte v samotném vysílání během dalších dní, týdnů, měsíců a roku. 5, 4, 3, 2, 1, je 6.00, začíná 29. sezóna. Dobrý den, Štěpáne Kozube.
1: Dobrý den, zdravím celé Česko.

0: Přežili jsme prázdniny, jsme zpátky v práci a já teda za sebe můžu říct, že jsem nejšťastnější na světě. Děkujeme vám, milí posluchači, děkujeme za přízeň, moc si to vážíme, bez vás bychom se nikdy nemohli vrátit a nemohli si to užívat, takže jdeme na to. Čeká nás 10 měsíců. A teď poprvé zazní něco, co možná nečekáte.
1: Radio show Evropy 2.
0: Mám tě rád.

0: Každý příběh má svůj začátek. My píšeme začátek nové kapitoly, ale pokud bychom měli pojmenovat příběh s podtitulem Štěpán Kozub, museli byste se podívat o 4 roky zpátky. Kdo viděl Instagram, následující kousek bude znát. Kdo ho neviděl, tak si to užijte. Takhle to všechno začalo 26. září 2022. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Štěpán Kozub živě. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7 hodin 21 minut. Do studia Evropy 2 právě teď přichází pan Štěpán Kozub.
1: Bravo! Bravo!
0: Štěpán, jestli byste
1: pojďte dál.
0: K mikrofonu, prosím.
2: Pojďte dál.
3: Dobrý den.
0: Takové Ante Štěpáne.
3: Dobrý den, Kateřina.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Lauši.
0: Dobré ráno, Štěpáne.
4: Sehnal jsem jenom bronzové a už jsem si dvě dal teda.
0: Moment. Je potřeba říct, že Patrik si před půl hodinou řekl o cigára.
2: Já jsem si objednal cigarety a opravdu Štěpán mi přivezl. Není to úplně přesně jakoby to, co
0: jsi
2: jsem
0: si objednal zelenou variantu toho, co
2: kouříš. Ano, tyrkysové hýci, prostě nevím, co je na tom jako nepochopitelného.
0: A Štěpán řekl, že teda přines hnědé.
4: Ano,
0: hnědé,
4: bronzové, no. Protože jsem nesehnal tyrkysové. Takže
0: a už jsi si teda dvě dal.
4: A už jsem si dvě dal.
2: Říkal jsem si, když jsem si to koupil, že jo, tak si můžu dvě vzít.
4: Akorát nemám ten přístroj, tak jsem si jenom zapálil a není to dobré. Jako,
0: Štěpán Kozub, přátelé, ve slunečních brýlích.
4: Ne, jsou dioptrické, Lauši. Ale jsou tmavé.
0: Vypadá to tak,
4: jasně,
0: ta image.
4: Jako, dobře.
0: A já si pamatuju, vemte si, sluší vám, jedeš, Maria.
4: No vidíte to, no.
0: Vemte si je zpátky, no.
4: Pozice Albína mám úplně otekle oči, takže.
0: Vy máte úplně blondiaté obočí, kde jsem to viděl?
4: Já mám úplně blondiaté obočí.
0: Vy máte obočí tak blondiaté, že je skoro neviditelné.
4: Ano,
0: já vás vidím poprvé bez brýlí.
4: Ano, moje rasa, nebo naše rasa už vymírá. Já tomu říkám white power. Takže já kamkoliv přijdu, to se asi, mám takovou oblíbenou písničku, kterou bych tady snad ani nespíval.
0: Jakou?
4: Bílej, tak pojďme si zaspívat něco pro všechny.
0: Jste tedy vlastně součástí toho hnutí Why Lives Matter?
4: To bych radši ani neříkal, já bych nic oficiálně tady neoznamoval.
2: Já jenom jsem chtěl říct, že Štěpán přišel samozřejmě krásně, oblečen čistě, že jo? Ano. A to, jak jste mluvil o tom, že prostě máte nějakou tu písničku o bílé barvě, jak jsem vás viděl v tom kabátě, ano. Jak jste přišel, tak mě málem vystřelila ruka nahoru, pak jsem si uvědomil, počkejte, je to jenom herec prostě.
4: Ano, ne, to se stává.
2: To se stává.
4: Je to takový, máte takový esesácký přesah. Proč si všem omluvit, není to tak myšleno, jo, protože se mi to líbí a...
2: Jo, no. Není v tom žádný politický podtext.
4: Ne, vypadám v tom prostě jenom dobře, jo.
0: Takhle, jestli teda můžu ukázat svoje boty, nevím, jestli to nějak...
2: No a je to.
4: A my jsme ze stejného pluku.
5: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin 10 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Aktuální situace vypadá asi takhle. Jako když malé dítě má narozeniny. Jo, to jsem já. Já jsem malé dítě.
1: Jo. My to nerozporujeme.
2: Můžu hrát tatínka a Kača bude mamka?
0: Tak volby, je to lepší, kdybyste to byli obráceně. Kdybyste by byl mamka.
2: Já bych byl dobrá mamka, pozor, já jsem si vzal i kojící tričko dneska.
0: jak se pozná kojící tričko?
2: Když pustíte mlíko, tak to na té bíle nejde vidět.
1: To je pravda.
0: Ty jsi měla někdy kojící tričko.
1: No, ale je pravda zase na druhou stranu, že když máš bílou košili, že ti tam pak zůstane flek.
2: Zůstávají fleky,
1: no,
2: jo?
1: No, zůstávají, no.
0: Tak vidět, tam ta chybí zkušenosti.
2: Ano, tak já si pak sundám ten příčesek a sundám si tu košili.
0: Naopak, ale jestli chcete být mamka, tak musíte mít příčesek právě.
2: Jo?
0: No jistě, tak přece mamka bez příčesku.
2: Já ještě nemám hlavně dodělanou dělohu, to je strašně důležité v dnešní době.
0: A jde to vůbec dodělat?
2: Děloha jde dotvarovat.
0: To znamená, muži můžou mít dělohu?
2: Ano, ano, dá to... se vytáhnout ten sval, co máme jako my kluci dole, ten prokrvený, a dá se vtáhnout dovnitř.
1: A vy jakoby... o tom nějak víte?
2: Já si to teď zjišťuju hodně.
0: A to se dělá děloha, jo?
2: Dělohy se dneska už normálně dělají.
0: Tak pojďme si zaspívat píseň tedy. A jedem. Všichni. A. Když máš dělohu,
3: když máš potíže,
2: nemůžu to jenom produkovat tu písničku.
1: Já budu svítit.
0: Asi víte všichni, co bude refrén.
2: Ano, já to všichni.
3: Upeč třeba chleba, postav třeba zeď.
2: Honza Čenský, to je úplně
3: moje dětství. Se krásně vstřeba.
0: Kolik mám vlastně ještě, pane?
2: Mně 30.
0: Jdi do prdele, fakt.
2: Dobře, naschledanou.
0: Jděte do prdele, jsem tě myslel. Pozor, ještě to není refrén. Druhá sloka.

0: Já jsem dobrý.
1: Mě to chybělo.
0: Já nechci zpívat sám, já chci gospel. To nám úsměv zachrání. Neboj se, mamko, zaber.
2: Já bych jenom chtěla říct, že děloha se neholí, ale máte v tom ještě bordel.
1: Je to neukotvené. Tak já se vrátím k původu vlastně toho vstupu, že jsem jako malé dítě, které má narozeniny. To znamená, páté přes deváté dárky teď chodí strej do hale, něco mi tady dal táta, tati, podívej, pojď sem. Vysvětlím, prostě my jsme už vysílali, já vím, vám to přijde neuvěřitelné, my jsme vysílali už 5.37 dneska. Jestli nám to nevěříte, tady je důkaz, hele. My jsme prostě přišli sem a místo toho, aby jsme normálně spořádaně počkali do 6. hodiny, je to jako kdyby prostě herec přišel do divadla a šel už se bavit s těma lidma, kteří si teprve sedají.
2: Ne, co jsou teprve u kabátů.
1: Jsou u kabátů, dobrý den, už je zdravíte. Prostě. Tohle jsme měli v 5.37, kdo to neslyšel. Představte si, přišli jsme takhle do studia a tohle se tady dělo. Hele. Nevím, jestli někdo poslouchá teďka třeba už jako dopředu, ale jenom jsem vám chtěl říct, že my už jsme tady. Štěpáne, dobrý den.
3: Počkejte. Jako začali, to už ono.
1: Ne, to nezačalo.

0: Pán Kozub se potkává s Katkou Říjovou.
1: Ježišmarja.
0: Jdeme si dát, dostali jsme v kasínu, jsme dostali flašku. Co byl v kasínu?
1: Za mě dobrý.
0: Tak, to můžeme vysvětlit hned. Je 7:15, už jsme živě.
2: Ano.
0: My jsme jeli dneska se Štěpánem spolu z Ostravy.
1: Ano.
0: A řešili jsme, kde budeme spát.
2: Ano, a protože máme rádi prostě výzvy, tak jsme přespali v Brně, je to tak?
0: Já jsem totiž, za Brnem je kasíno přímo u dálnice a my jsme tam už párkrát spali s kolegou, takže to tam znám. Uh-huh. Tak jsem to navrhnul, protože když jsem volal ženě, že vyjíždíme vlastně jako z Ostravy, tak se ptala, kde budeme spát a říkám, už to máme vymyšlené a moje žena mi říká, ale nebude spát Štěpán u Alex v pokojíčku. Tak abych nerušil.
1: Nabízelo se to.
0: Nabízelo se to, tak než abych vás někde jako vyhodil, tak jsem nabídnul, že budeme v kasínu. A oni nám dali na cestu dvě lahve šampaňskýho, ty jsme přinesli.
2: Ano.
0: Říkali jsme, že ti to dáme, Katko.
1: Jo, děkuju.
2: Chtěli jsme vám přivést i ten Segedin, ale ten jsme sežrali už. Oni nám tam dali segedinský
1: lahve. A vyhráli jste něco?
0: Ne.
1: Červená? Nic.
2: Ne, nic.
0: Tam mají do jedný do rána jídlo, takže bychom měli spolu v jednu ráno Segedin. A když jsme si kupovali ten hotel, tak pán říká, a spolu nebo dohromady? A já říkám, spolu nebo zvlášť?
1: Aha.
0: Jo, a já říkám, no jako zvlášť, samozřejmě. No a on mi podává fakturu, jo, a tam je jenom jeden ten pokoj. A já mu říkám, vy jste měl dát fakturu na oba ty pokoje. A on nám říká, když jsem se vás ptal, říkám, na co jste se mě ptal? No jestli dohromady nebo zvlášť? A já říkám, no to já si myslím, že se mě ptáte, jestli chceme bydlet jako dohromady, no, nebo zvlášť.
2: Ne, no, ale tak musím zase říct, že Leo už nakonec moc nechrápal, já jsem chrápal teda v tom kuchyňském koutě.
0: Takže, lahev máme, otevřeme si to, nebo to dojedeme střízdění?
2: To nemůžu takhle ráno, přátelé, to nedám. To
1: mě
2: nejde.
1: To trošku láká, ale
2: Katko, vy kojíte ještě, ne?
1: Co ne, nekojíme.
2: Ne, dobrý.
1: Ne,
2: už ne. Leoši, tak vy se chcete takhle najebat.
0: Ne, jenom, že to máme, já bych to nějakým způsobem asi nenosil do studia, ale máme to tady, tak jenom to říkám, je to k dispozici. Kdybyste někdo chtěl.

0: že jsem jako dítě, který je na prostě svý narozeninový oslavě a je to malé dítě, takže prostě ještě není tak jako tak nějak
1: vycepovaný.
0: Jako, vycepovaný. A je trochu hr, je to hr. Tak Katka říká před chvílí, hele, my jsme jako přeskočili zprávy v 6 a já říkám, no jo. A Katka, tak zprávy v 6 jsme ještě nikdy nepřeskočili.
1: Je to tak.
0: Jo, párkrát, jo.
1: Když byli to už musí být.
0: To už musí být, ale dneska není ten den, protože mělo by to lícovat. Takže?
1: Tak jdeme na to.
0: Takže ranní show začíná.
1: Mm-hmm.
0: Jdeme na to. 6 hodin 20 minut, zprávy, Evropa 2.
1: Dobré ráno, od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Podle Juchelky je úprava nutná, protože nabídek práce je dost a lidé by na podpoře neměli zůstávat déle, než je nutné. 24-letá žena utrpěla v úterý při neodkladném císařském řezu ve fakultní nemocnici Bulovka popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Informaci přinesl deník N, podle kterého vzplál v závěru operace oheň od chirurgického přístroje v době, kdy byla pacientka potřena dezinfekcí. Nemocnice okolnosti případu vyšetřuje. Teď má slovo Zuzka.
2: Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun. Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je zejména velký sál s dobrou akustikou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie ovládli 318. pražské derby a Spartu po 6 letech porazili v lize na jejím stadionu. Opět 3-0. Hrálo se poprvé od skandálního souboje v Edenu, který v květnu předčasně utěli divácké nepokoje. O branky se tentokrát postarali výhradně letní posily Novak, Šturm a Ajosi.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na Pražském okruhu na 18,5 kilometru u Ořechu směrem z letiště na D1 stojí porouchané odstavené auto a nebezpečně se tam vybočuje. A na silnici 9 z Prahy do Mělníka pozor za zdiby, došlo tam k nehodě osobního auta.
0: My můžeme se Štěpánem Kozubem dodat něco k dopravní situaci. My jsme strávili několik hodin teďka na cestě z Ostravy do Prahy.
4: Strašně se to táhlo, protože Leoš vzal vlastně to nejhorší auto, co má. Nemá to střechu, takže jsem se zbytečně česal, ale důležité je, že jsme tady byli fakt za 37 minut vlastně z Poruby Ostravské, jo. Já to nevím, já jsem se vlastně vypl, jak jste u to přetížení na 200, já jsem usnul.
0: Ne, já jsem chtěl mluvit o tom, že tam byli kamioni.
4: Já to nevím, já jsem spal, takže nevím, vy jste mě vypl. Ne.
0: Tam bylo strašně kamionů a jakože ve 4 ráno tisíce kamionů závodili spolu, jo, jeden jel 80, druhý 82.
4: Jako důležité, že toto já si nepamatuju, já jsem se probudil až před Evropou a měl jsem na hlavě holuba, to je jediné, co si pamatuju.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: To vám taky můžeme říct. Šlo jet se sunanou střechou. Fakt je krásně.
1: Tak to jde jakoby teoreticky vždycky.
0: No ne.
1: Záleží, jaký z toho máš následky.
0: Pak máš rampuchy, to nejde. Takže ale má být kolik?
1: No dneska bude horko a ráno je kolem 14, tak jako asi jo.
0: Dobře, kolem 14 a přes den?
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, pozor i na bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat na polojasno, s přeháňkami už jen ojediněle a teploty 22 až 26 na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia.
0: Wow.
1: Tak to byly zprávy a na Evropě 2 už se hlásí poprvé po prázdninách ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říjovou, Štěpánem Kozubem a pozor, Jakubem Kohákem. Nás tady ale je. Nás tady ale je.
3: Leoš Mareš, Katka Říjová. Ranní show Evropy 2.
0: Slyšela jsi to?
1: Jo.
0: Tam v džinglu bylo Leoš Mareš, Katka Říhová.
1: Hustý.
0: To bylo poprvý.
1: No jo, já vím.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Hustý.
1: Hustý.
4: Dobře, a proč to nikdo nepředělal, když jsem tady taky, jakoby. Leoš Mareš, Štěpán Kozub a možná Katka Říhová. Pojďme trošku genderovat, je to ta zpráva.
1: Přesně.
0: Za chvíli jsme zpátky.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
6: roztočíš. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
15: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
16: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
17: To jako mi dojímá.
16: A hvězdná porota.
18: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
16: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
19: Zpátky k muzice.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte, ano, 29. sezónu ranní show, dámy a pánové, ano. A je tady, přežil prázdniny, dobrá zpráva.
2: Šmankote, mankote.
1: Jakub Kohák, ano. Přežil prázdniny, ano. A to měl pár krát
2: na mále, já si říkám na mále.
1: Na mále, jak ano. Jsi vysel nad tím útesem.
2: Je, ale hlavou dolů. Však víš.
1: Ty tvoje bungee jumping,
2: no, ale
1: pilotování
2: to nebylo...
1: stíhaček, prostě ty opilecké, prostě bylo něco opileckého.
2: Já jsem se škrábal na ten mrakodrap.
1: No.
2: No já jsem chtěl vlastně tak jakoby zdát hold tomu francouzskému, no. Tomu lesci, víš, on se mu říká Spider.
1: Je to
2: Pavoukovi.
1: Tak.
2: No a skoro se to povedlo. No nicméně...
1: Přežil jsi.
2: Prošel jsem mnoha nebezpečenstvími a hle, jsem stále zde.
1: Smlouva platí, to je dobrý.
3: Jako s Diablem.
2: Ano.
1: Proč tak říkáš našemu řediteli?
2: Řekla jsi to dobře. Řekla jsi to dobře, s Ďáblem.
1: To je i ten pan Křetinský vlastně svým způsobem. Ty máš smlouvu s panem Křetinským jako majitelem společnosti.
2: Je to klidně možné, co by ne?
1: No dobře.
2: No, proč ne?
1: No, jak vidíš letošní sezónu nejenom tady v rádiu, ale co se týče Sparty. Přijde konečně úspěch?
2: Ano, ano. Někdy? Letos jsme si slíbili... všichni v kabině, že zabereme a ten 39. titul doručíme.
1: Ale a neslíbili jste si to i loni, i předloni?
2: Ano, i loni, i předloni to bylo.
1: Tak ale, já vám to zcela upřímně letos přeju.
2: Děkuju.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Tak a protože já jsem jakoby moderátor už dneska, já jsem si to všechno připravil, nechte toho kači, tady nepovýšíte, u mě nepovýšíte. Já jsem, chcete lepší pozici v rádiu, ale na tom potom, to je individuál potom pohovor. Takže já jsem teď moderátor a já jsem si to všechno doma zkoušel a protože se o mě trošku, i před zrcadlem jsem to zkoušel, chodil jsem po obýváku, sousedy jsem rušil a až teď jsem si vlastně uvědomil, že já jsem milovníkem bizarních zpráv, to se o mě tak obecně ví, že já miluji bizár, jako jo. A našel jsem si ty nejbizarnější zákony ve světě, které by se měly podle mě aplikovat na Českou republiku, ano.
0: Jaký se vám líbil?
1: Vyloženě dva takové typy mám, které by u nás mohly zafungovat.
0: Ano.
1: Ve Švýcarsku se totiž po 22. hodině nesmí, a to je zakázané, kakat. Je zakázané splachovat, prostě v bytových jednotkách se, a to tak fakt
2: tak
1: je.
2: Tak splachovat nebo kakat?
1: Vykakat se můžete, ale už nesplachnete, jo?
0: Jo takhle, tam je totiž problém se splachováním.
1: Tak.
0: Tam jde o ten hluk.
1: Tam jde totiž o to, že kdyby najednou všichni nájemníci, dejme tomu, že tam je 12 bytových jednotek a po 4 jo, členech v rodině, kdyby se chtělo najednou 37 lidí vysrat, tak nesmí spláchnout, to je strašně důležité. Teď si představte, že oni po 22. nemůžou, no. Ale třeba v 6 ráno už ano, a najednou všichni spláchnou hromadně.
0: Tak za to táče se říkalo, to je taková jakoby slavná věta, jak ono to bylo, abych to nesplet. Říkalo se...
1: Všechno všem.
0: Ne, říkalo se, a to je reálná hláška z 80.
2: Čest práce,
0: ne, říkalo se, nesplachuj, já jdu taky.
2: Jo. To a my říkalo. To teda jako říkáme do dneška.
0: To nemyslíš vážně.
2: No tak když vidím, že je před záchodem fronta.
1: Vy máte frontu na záchodě.
2: No.
1: Doma.
0: Ty říkáš, nesplachuj, já jdu taky, jo.
2: No.
1: Kači, a nechodíte na veřejné toalety s rodinou někam.
3: Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Zmíhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2, Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM, Evropa 2, motokrosová show přímo u obchoďáku, jo, slyšíte správně, už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu, Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
3: Není odpoledne jako odpoledne.
2: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
6: To v těch dlouhodobých vztazích pracovních bývá.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
6: Tak Zorko, tady to se zapila. To je vražda humoru napsala.
3: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
6: Ježiši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
6: Buďte v kanále, tady s námi pořád, Evropa 2.
7: Hoří elektromobily, ušetříte s nimi a kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vacu, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji vám.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
3: Evropa 2.
11: 2. Evropa 2.
0: 6.42 jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2, která letos začala dříve, už 31. srpna, a za chvíli vám řekneme proč. Tady je tedy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know It All. To je vlastně, to by se dalo přeložit jako brouk pitlik, ne? Já si myslím, že tady svým to myslel tak jako, že to je pejorativní konotace. To znamená, že jako říkáš, hele, to je ten frajer, co ví všechno, ale jako myslíte to, jako když prostě byste chtěl třeba mluvit o mně. Jo?
1: Jo, jakože ten další, to je pitlik. Jako.
2: Brouk pitlik. To osobně.
0: Mr. Know It All, hele, pozor. Je tady Mr. No Idol.
1: Jo, pozor, jo? Pan Pitlik jde.
0: Pan Brouk Pitlik. Takže takhle si myslím, že to myslel tady svým. No, vy jste neřekl, Štěpáne, ten druhý zákon.
1: Druhý zákon je...
0: Ještě jednou to řekneme, to znamená, jsou tady nějaký zákony, které platí po světě a vy máte nápad dát je do České republiky. A ten druhý zákon, který jste vybral...
1: Ano, který by se dal úplně skvěle aplikovat do České republiky taky, je zákaz zapomenutí narozenin vlastní ženy. Takže když vy zapomenete, kdy se narodila vlastní žena, tak v karibském městečku vás můžou popravit za to.
0: Takhle, i bývalá žena.
1: Jo, tak to tady nepíšou.
0: To je totiž důležité, protože vlastně je teda potřeba třeba někdo, má tedy seznam těch, oni jak jdete životem, data, ta významná data přibývají.
2: To zase jsou, říkám, neber se to osobně.
0: Ne, jsou tam výročí, teď máš víc dětí, teď už se všichni mají svátek, někdy mají narozeniny, to je první žena, druhá žena, zase ten kalendář, těch 365 dní, furt se to vybarvuje nějak a už nezbývají žádné volné dny.
1: No prostě tohle, kdybyste vysvětloval u soudu tam, tak vás prostě popraví.
0: Vy si pamatujete, vy jste byl ženat?
1: Já jsem byl ženat.
0: Už nejste?
1: Ne.
0: A pamatujete si narozeniny svojí ženy?
1: Ne, nemusím.
0: Teď už nemusíte.
1: To už nemusím, podle zákona jsem jakoby čistý.
0: A vy jste to zapomněl teda už?
1: Já vědomně, ale úplně.
2: Na přání druhé ženy.
1: Ne, teď mám kluka, on si to nepřeje. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin 51 minut posloucháte Ranní show na Evropě 2. Skutečně jsme začali 31. srpna. Ještě se k tomu dostaneme, proč 31. srpna. Nicméně moje oko se teď otáčí na Katku Říhovou.
1: Čau.
0: Ahoj, Katko.
1: Tak co?
0: Tak co, jak jsi se měla?
1: Jako o prázdninách měla jsem se krásně a hrozně jsem se odpočinula. Fakt jako po tolika letech jsem si naspala tolik hodin do foroty.
0: A čím to bylo?
1: Z toho budu měla jsem hodně dovolený. Plánovaně.
0: A jakože dřív to takhle nebylo? Dřív
1: ne.
0: Dřív si hodně vysílala?
1: No, ano. Teď prostě jsem se naplánovala hodně dovolený, takže jsem se odpočinula.
0: A jak se dá odpočinout se dvěma dětma?
1: Já nevím, normálně.
0: No tak jakože... Tak jde nějaký zlepšovák, protože
1: já ti řeknu,
0: malý dceři je málo, že jo?
1: Já ti ten zlepšovák řeknu.
0: Kolik je malý dceři?
1: 2.
0: No.
1: Já ti ten zlepšovák řeknu.
0: Terrible two,
1: but to kouzelný slovo je babička.
0: A babička dřív nefungovala?
1: Ne. Nevím.
0: Proč jste ji zapřáhli?
1: Prostě jsme ji zapřáhli poprvé a prostě se to jakoby setkalo s kladnou odezvou. No.
0: Chápu. Mám pocit, že asi podobně na tom Štěpán Kozub, že Štěpán Kozub, pokud to nevíš, tak má 6letou dceru.
1: Aha.
2: Ano, my jdeme do školy teď za chviličku.
0: Tak.
2: A já teda tady k tomu vylepšováku.
1: Za chviličku zítra.
0: To je právě, mimochodem, tak už jsme to prozradili, to je ten důvod, proč nevysíláme, proč nestartuje ranní show sezónu zítra.
2: Ano, já právě chci vyprovodit dceru do první třídy, takhle zítra bych to stihl.
1: Tak to je ale ušlechtilé.
2: Ale k tomu hlídání kačí mám lepší typ, mám taky babičku, taky pomáhá, ale jestli jste byla na dovolené, tak ideální hlídání pro dítě, nebo jak si odpočinout, to mám ověřené v čase, hodit dítě do bazénu bez rukávku, jo, a pak máte fakt třeba 3-4 hoďky pro sebe. Taková jistota. Nevím, jestli jsem to přehnal, nevím teď, ale my to takhle děláme prostě.
0: Pak máte podle mě 3-4 roky pro sebe v celé.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Budou tady zprávy, je 6.59. Ahoj, Katko Říhová.
1: Dobrý den.
0: Ahoj, Štěpáne Kozube.
2: Dobré ráno.
0: Nebo dobrý den vlastně, Štěpáne Kozube.
1: Já nevím, jestli vy si totiž vykáte. A jestli při vykání můžeš používat slovo ahoj. Jestli ne, viď.
2: No, to nesedí.
0: Takhle my si vykáme se Štěpánem 4 roky, co, od té doby, co jsme se poznali, ještě jsme to teda nezměnili. A já jsem si všimnul, že Katko, vy,
1: ano.
0: Vy jste to převzala.
1: No tak jo, bylo by to asi divný, kdyby jsme tady...
0: No ale jak, já jsem vlastně se o tom
1: zjistil. Mně se líbí to erotický dusno, pardon, já to mám vlastně ráda.
2: Jo, tak to my máme mezi sebou, Louši.
1: No.
2: To není slušnost, to je erotika.
0: Já teda musím říct, že já jsem na Instagramu, které je na Instagramu Evropy 2, říkal, když jsem měl ve voze teďka v kabrioletu se Štěpánem Kozubem, že Štěpán Kozub je první člověk, který mě kouřil v autě. A teď je potřeba říct, jestli to je M-I-E nebo M-N-I-E. Jo, to je potřeba říct. Tak reaguju na to dusno.
2: Jo, já už to nepamatuju, já jsem měl zavřené oči.
0: Pojďme dál, já jenom chci říct. Ale člověk, když zavře oči vlastně, tak je to fuk vlastně.
2: Je, ano, jako by to nebylo.
0: Ne, jako by to nebylo, ale no, jde o to, že...
1: Byste ho urazil.
0: S tím vykáním. Já jsem viděl starý vstupy z roku 2022.
1: Ano. Když tady Štěpán byl.
0: Když tady Štěpán byl a byl tady i Patrik. Uh-huh. A Patrik mu taky vykal.
1: Aha.
0: Taky všichni to tak nějak jakoby převzali.
1: Podívejte se, jaká jste persona.
2: Ne, ale já myslím, že to vytvářím já, protože já přirozeně vykám jakoby všem a oni možná nabídou dojmu, že by měli taky, jo. A já jsem většinou nejmladší v místnosti, že to tak nevypadá podle koutů, ale je to tak.
0: No, já jsem trochu na to vykání uchylnej. Já vykám i dětem.
2: Svým.
0: Svým ne.
1: Erotický dusno prostě.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.04. Začala sezóna číslo 29. Začíná druhá hodina našeho programu a my jsme před chvilkou zmiňovali Patrika a Patrik je tady s námi, ať už jako tak nějak jako, že na něj myslíme, a nebo že si ho můžeme kdykoliv vyndat z archivu. Teď jsme mluvili o vykání.
1: Ano.
0: O tom, že vlastně moje vykání s vámi, Štěpáne, tak nějak nakazilo kolegy, že Katka, jsem si všimnul, že vám vyká a Patrik vám taky vykal. A my to můžeme dokázat ve vstupu, který já teďka pustím. Je to ze vstupu, je to z vaší návštěvy, která odstartovala víceméně naší spolupráci před 4 roky. A zároveň ten vstup, který teďka pustím a užijte si ho, vlastně otvírá téma, které dneska budeme řešit, a to jsou děti. To jsou děti, protože proto vlastně vysíláme už dnes, to už jsme řekli, protože zítra je 1. září, a Štěpán má 6letou dceru a nemůže zítra vysílat.
2: Jo.
0: Nemůže zítra vysílat, takže vlastně hned první den by měl Ačko.
2: To je styl.
0: Já to říkám si tak, začátek sezóny, já říkám, mám dceru Anešku, jdu s ní do školy, říkám, tak to je samozřejmě svaté, to je svaté, ale mít Ačko první den je blbý. Takže já jsem říkal, a co v pondělí, že bychom vysílali už 31. A zbytek už je historie. Tak jenom chci říct, že vlastně je to neuvěřitelné, že vy jste vlastně se teďka vrátil jako sem do studia, nebo že jste vrátil sem do studia Oder Aikosek.
1: Ano.
0: Sedíte vlastně na Patrikově židli.
1: Ano, je
0: ne,
1: tady...
0: že byste ho nahradil,
1: ne,
0: v žádném
1: ne,
0: případě.
1: Ne.
0: Nikdo by to ani nevymyslel a my se o to nebudeme snažit, ale sedíte na jeho židli. Já se znovu začínám dívat doleva, teď jsem se několik měsíců nedíval doleva. Kouříte ve studiu Aikosky. Katka na to říká, že...
2: Mě to úplně ten čichovej věm mi evokoval přesně tu éru Patrika, akorát já jsem na něj tehdy měla takovou páku, že jsem byla těhotná a on tady kouřil ty Aikosky a mě to jakoby vadilo. A to nebyla ta páka ještě, že bych mu jako řekla, nekouři, já jsem těhotná. On měl pocit, že to jako je v pohodě. A protože jsme se přestěhovali do nové budovy a tady jsou požární hlásiče, tak jsem mu prostě nakukala, že i ta Aikoska by spustila požární hlásič.
0: Ano.
2: Tak pak začal chodit na terasu.
0: No a aby těch náhod nebylo málo, tak kromě toho ještě vlastně i Patrik. Teď přemýšlím, jaký použiju čas. Řeknu přítomnej. I Patrik má 6letého potomka.
1: Ano.
0: Stejně jako vy máte 6letou Anešku. A taky měl jít zítra s Oliverem do první třídy. Takže tak. Takže by zítra taky nevysílal. Stejně jako vy. Protože prostě první třída je svatá. Takže tak. A teď to téma děti v tom vstupu, který jsem zmiňoval. Září 2022. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Štěpán Kozub živě. Živě s námi ve studiu, přijel až z daleké Ostravy a je tady s námi. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Štěpáne, možná si vzpomenete, jenom taková vsuvka, já jsem vás označil na Instagramu, dával jsem tam fotku svého syna,
0: ano.
3: Který měl takovou momentku, kde vypadal úplně přesně jako vy, nevím, jestli si to ještě pamatujete.
4: Pamatuju, a stává se mi to často, že mě označují lidi jako svoje děti, že mají občas ty momentky jako já, a vy máte jak starého synka?
3: No, skoro 3 roky.
4: No, to by mohlo být.
0: Tak pozor, to je neuvěřitelný.
3: No, ale...
0: To je neuvěřitelný, že se to otevře, povídej.
3: No ne, že právě je to všechno jako zábavný, jo, že třeba moje žena jakoby je z Ostravy, jo, takže...
4: Vlastně, 3 roky říkáte.
3: 3 roky.
0: Počkej, počkej, ale to je neuvěřitelné.
3: A ona tam jezdí za maminkou čas od času, vždycky sama.
4: A kam se
3: do Poruby.
4: Si pamatuju přesně, to bylo 3 roky zpátky kolem října.
3: No.
0: Tak, hele,
3: v ulici Polská bydlili.
4: No tam bydlívám, ano.
3: To je taková náhoda,
4: no, no, no,
3: prostě to jste přišel a teď, to je strašně zajímavé. No.
0: Chcete pustit video z mojí pracovny ze včerejšího večera? Žena dokoupala Alex a nese Alex z koupelny. Co jsi říkala?
5: Štěpán Kozub číslo 2. Tady. Poprosila bych. My jsme ti se Štěpánem chtěli něco říct. Ne. Tady Alex. Je.
4: Takže jo, ale Kozub.
0: Takže vlastně vy asi ano. Opravdu vypadáte jako malé dítě vlastně.
4: Já se strašně omlouvám, Luši, ale to je nějaká náhoda. Blbá.
0: Ale vidíte, že napadá to spoustu lidí. Je to, čím to je vlastně? Pojďme si to rozebrat. Je to tím účesem? Je to tvarem obličeje?
3: Nebo to je chováním?
2: Nebo tím, že hodně jezdíte po republice?
3: Nebo to je tím, že jste doopravdy malé dítě?
4: Tak teď nevím, myslím, že to je kombinace jako obého, minimálně to tvar hlavy je tam určitě podobný s těma dětma, no a myslím, že každý chce mít dítě tak trochu kozuba, jo? Že to je spíš o tom, že ti rodiče kvůli prachům a rodiče se hodně jako skrze mě projektují do svých dětí.
1: Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2.

Power of Love, 7.15, posloucháte ranní show na Evropě 2. Když se bavíme o Power of Love, tak si myslím, že když někdo zmíní lásku k dětem, tak není žádných výtek, žádných výhrad, takže my jsme se teďka bavili hodně o dětech v minulém stupu, bavili jsme se o tom, samozřejmě zítra je 1. září,

0: mě moc potěšila, že já jsem jí řekl miluju tě, mm-hmm. a ona říká taky miluju tě. Mně se to hrozně líbí, že prostě je to tak roztomilý. Takže jsem si to poznačil a chtěl jsem to říct do vysílání. Tak máte taky něco?
1: Dobře, že si to zapisuješ.
0: Máte něco?
2: Mám taky. Moje dcera, jak bohužel se někdy děje to, že dostane telefon do ruky a má pouze to YouTube Kids, kde může sledovat takové ty pohádky, tak tam někdy se tak jako navnímává ona tu češtinu taky velmi zvláštně.
0: Ano.
2: A já jsem v kuchyni něco vařil a spadl mi hrnek a chtěl jsem zaklít, jo, trošičku. Mi to spadlo, jsem se lekl, tak jsem chtěl říct nějaké vulgární slovo,
0: ano.
2: Protože když nám něco spadne na nohu, většinou neřekneme jako jejda jajky, toto bolí, jo, ale pošleme tam úplně jiné slovíčko, které tady neřeknu.
0: Vy jste se zabrzdil.
2: Já jsem se zabrzdil, protože jsem věděl, že za mnou je dcera.
0: Takže jste to nedal.
2: Ne, a udělal jsem takové do, a teď jsem si uvědomil, že tam je. Ona ke mně přišla, položil mi ruku na bedra a řekla, tatínku, nebuď zbytečně excentrický. A odešla, v 6 letech.
1: Ne, já nic nemám. Ne, moje děti umí perfektně česky.
3: Ranní show Evropy 2.
0: 7:17. Je to možné? Ano, začínají zprávy, ale vlastně zítra, 1. září, bude regulární začátek sezóny a bude rovnou úterý 7:17. No, budeme hrát pro školáky. Shodou okolností nám někdo telefonuje.
1: Zkouší to
0: někdo. Vlastně my jsme ještě neměli ani jednoho volajícího dneska éteru. Ještě ani jednoho.
2: Myslíte, že to je mnou?
0: Jo, možná se vás lidi bojí. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Simona.
0: Simono, na úvod, milujeme tě a jsme moc rádi, že jsi se dovolala. Písnička bude, až zítra, ale to nevadí, můžeme si popovídat, jestli chceš.
4: Jo, určitě ráda, já jenom k těm dětem.
0: No.
4: A mám zážitek, který mě teda dostal úplně do kolen, protože jsem tak 14 dní zpátky jel se svým 11-letým synem do nejmenované drogerie.
0: DM-ko.
4: Těsně vedle.
2: Do tety.
0: Do čeho? Kam tam jste jeli?
4: Do Rosmanu.
0: Takže jedete s dítětem do Rosmanu. Kolik je dítěti?
4: Jo.
0: 11.
4: 11 let. Je to syn. A na dveřích cedule 2+1. A říkám Honzíkovi, neřeš, jdeme kolem cedule. A tam je velkým napsaný 2+1 na dámské hygienické potřeby a vložky a tampony. A Honzík se na mě tak jako podívá a říká 42, 45, to už končíš, to nepotřebuješ. Že můj 11-letý syn vlastně zhodnotil, že 45 už tohle to vlastně nepotřebuji, že akce 2+1 je mi úplně k ničemu a že jsem vlastně, že už mám jako...
0: Simono, děkujeme za ten příběh.
4: Jo.
0: Máme tomu
4: a jinak, já už vás
1: poslouchám. Ať ty návaly zvládáte v pohodě, jo, všechno bude dobrý.
4: Jo, všechno zvládám v pohodě. A jinak já už vás poslouchám v podstatě od nějakého 97. roku. A to je vlastně za celou dobu úplně poprvé, co jsem se k vám dovolala.
2: Tyjo, tak k tomu řeknu jedno, to byly moje začátky, no, 97,
4: jo,
2: to jsem měl rok. Tak jsem rád, že jste věrná mi takhle dlouho.
0: Štěpár Kozub se narodil v roce 96, jo, my jsme se to jako ukotvili v čase, to je konec.
4: Jo.
0: Vy jste fakt Štěpáne ročník 96.
2: No to je váš konec, já začínám.
3: Ranní show Evropy 2. I'm here I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold.

0: Přátelé, Katka Říhová se teďka tady křižuje, teď zjistila před dvěma minutama, nebo ne takhle, ona Katka si uvědomila, že Štěpánovi je vážně 30.
1: Já jsem mu to nevěřila, šla jsem si to hledat na internet a opravdu, že jste to tam teda nezadal špatně.
0: My jsme vlastně začali dneska 29. sezónu ranní show, Štěpán vlastně teďka jede 31. sezónu svého života.

0: My jsme zmínili zprávy, slíbili jsme je, pojďme na ně, 7.21, za chvilku česká volba, ale teď světová volba. Máš světové zprávy?
1: Ne.
0: Máš českou
1: volbu?
0: Mám
1: české.
0: Tak pojď.
1: Dobré ráno, po slunečném víkendu přichází velká změna počasí, studená fronta do Česka přináší déšť, pršet bude dnes dopoledne na většině území a lokálně se vyskytnou i bouřky. Během odpoledne už by se obloha měla zase vyjasnit. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s ministry. Následně rezort návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek. Teď už má slovo Zuzka.
2: Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. Investovali s přispěním dotací téměř 50 milionů korun. Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo v neděli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slavia se vrátila na vítěznou vlnu. V šestém kole první fotbalové ligy ovládla 318. derby a Spartu na jejím stadionu porazila 3-0. O branky se postarali výhradně letní posily Novák, Šturm a Ajosi.
0: Tak můžeme si k tomu fotbalu něco říct.
1: Ty o tom snad něco víš.
0: Tak, Sparta Slavia. Včera. Uh-huh. Začátek utkání. 20-0. Leoš Mareš.
1: Toho času.
0: V divadle Bum Bum komedii u Štěpána Kozuba. Kde Štěpán exceloval se svým kolegou Robinem.
3: Ferem.
0: Začátek představení.
3: 19.45. Ano.
0: Takže já jsem to neviděl.
1: Jsi obětoval derby.
0: Obětoval jsem derby, aby mohl vyzvednout Štěpána.
1: Abyste nemohl přijet sám?
0: Mohl, ale...
3: Ono bez těch papírů já to nedávám na té dálnici.
0: A já jsem si myslel, že vy jste o papíry přišel, ale vy jste je nikdy neměl.
3: Já jsem ani nezískal v podstatě, já jsem se ani o ně nepokoušel. Je mi teprve 30.
0: Jo.
3: Teď dorostly mlečné zuby.
0: Evropa 2, kde to stojí? Vy ani nevíte prostě třeba, kde to stojí a tohle to nevíte.
3: Jako kde to stojí, vím, ale to nemá nic společného s jízdou na uechovou.
1: D1 za Humpolcem z Prahy do Brna na 96. kilometru hlásí kusy pneumatiky na vozovce, tak tam opatrně. Kolona na půl hodiny je pak na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem ze Svitav před Lipůvkou na 30 minut. A silnice 16 z Mělníka do Slaného hlásí kolonu před Novou Vsí.
0: Když jsme u těch dálnic, chodí mi desítky videí lidí, jak poslouchají ranní show po cestě, právě po té úplně prázdné dálnici vychází slunce a je to taková romantika. Jsme zpátky, 31. srpna sezona 29 začala, sponzor dopravy.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2, gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Ty už si to říkala.
1: Ano, ale teď konkrétně ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Přehánky už budou jen ojedinělé a teploty dnes vysoké až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 pokračuje pondělní ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říhovou, Štěpánem Kozubem, Jakubem Kohákem a pozor, vámi. Vy jste vlastně strašně důležitá část. Ranní show, dobré ráno.
5: Maria, dobré ráno, a Hlášku. Zdraví tě Monika.
0: Ježiš, Monike.
1: Nikdo nemládneme.
5: Tancerová.
0: Moniko, a vy jste dodala příjmení před chvilkou?
5: Prosím.
0: Vy jste dodala příjmení?
5: Ano, dodala jsem příjmení.
0: A vy už takhle po ránu pijete alkoholické nápoje?
5: Ne, já jsem po autonehodě, proto mluvím pomalu.
0: Aha, a máte na srdci něco pěkného, nebo naopak kritického?
5: Ano, pěkného, velice pěkného. A to, že ti chci dát kopačky, protože jsem se zamilovala.
0: Aha.
5: A je to bezvadný, suprový, skvělý, úžasný, dokonalý a prostě... Úžasný.
0: To znamená, máte nového přítele a my už spolu teda teďka nebudeme.
5: Nebudeme.
0: A vy jste mi to chtěla zavolat, že teda dostávám od vás kopačky.
1: Já nevím ty rozchody po telefonu, ale člověk by to měl vyřešit osobně.
0: Moniko, to jste mi to nemohla říct do očí.
5: No tak když jsi byl za mnou před rokem.
0: Tak.
3: Dobře, Moni, a kdy mu teda řekneme, že jsme spolu?
5: No my dva spolu už nejsme právě.
3: Taky ne, tyjo, tak já v tom jdu s váma, Leuši.
0: No, my každopádně popřeme Monice.
1: No jistě, ať ten vztah vyjde, ať to přetrvá na věky.
0: Jo.
5: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
5: Já a Radek, ahoj.
0: Jo, vy a Radek. Monika a Radek. Chcete zahrát nějakou jo, písničku?
5: Jo. Jasně, miluji tě od tebe, to je jasný.
1: Nebo je naštvaný jakoby novej partner, že prostě tam zazní, že jo, já nevím, tyhle ty vztahy.
5: Dík, my se známe už s tím novým partnerem 8 let.
0: Jo, jo, takže zase a... není úplně novej.
5: Není novej.
0: Tak každopádně vám držíme palce, Moniko a Radku.
5: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
5: Naschledanou. Ahoj. Ranní show.
0: Evropy 2. Tohle všechno, Štěpáne,
3: bomba.
0: Je ranní show.
3: Tohle bych potřeboval furt.
0: Je to mnohovrstevnaté, je to pestré, je to barevné.
3: Miluju.
0: Miluju.
3: Jak jste ji nakastovali, kde jste ji sehnali?

když sníš o cestě na pláž thajskou. Miluju, když víš, že fakt nemám rád rajskou. Miluju tě tak, jak miluje strom svoje květy. Miluju tě tak, jak ve Španělsku kastaněty. Miluju ty tajný, tvý záhyby těla. Miluju, když říkáš, co pak by si chtěla.

máš zít na sebe. Miluju tvý pohyby, když se vznášíš do nebe. Miluju ty okamžiky, kdy mě máš tak ráda. Miluju ty chvíle, kdy ti můžu umýt záda. Miluju tě večer, když celá prostě záříš. Miluju tě ráno, jak se přitom tváříš. Miluju tvý vášně, co se z nitra derou. Miluju tě strašně, miluju tě celou.

0: to byla písnička pro Moniku, což je vlastně taková běžná součást mého života. Mm-hmm. Nějak nepřekvapivá. Mm. Tentokrát tedy ale pro Moniku od...
1: Radka.
0: Od Radka. A do toho mi píše moje současná manželka Monika.
1: Ano.
0: Musím říct teda, že mě to potěšilo, protože mi normálně žena nepíše, ty to víš, Katko. A napsala mi, dobré ráno, zní vám to super.
1: To fakt napsala vaše paní. Ale. To je hezké.
0: A já jí píšu, dobré ráno, a ona, jak se cítí zpět v rádiu, a já jí píšu, šťastný.
1: To je celkem vtipné, protože mě píšou úplně to samé. Co, pardon.
0: A do toho mi píše tchýně, chápete to? Ranní show, super, držím palce tobě i Štěpánovi. Štěpáne, tak reaguju ještě na nějaké další věci týkající se toho vykání.
1: Ano.
0: My jsme se o tom spolu bavili v autě, že v momentě, kdy jste host, takže to je prostě jako, že to je vlastně jakoby super a jako je to v pohodě, že, a že možná narazíme na to, že v momentě, kdy jako vysíláme, že to bude působit na osobně. Jaký ty máš na to názor?
2: Mně se to zatím líbí.
0: Jo, tak dobrý. Já už jsem se blížil k tykání. Katka jako moje žena samozřejmě chce zůstat u vykání. Udělali jsme kompromis. Zůstaneme u vykání.

0: 7.34, posloucháte ranní show na Evropě 2. Štěpán Kozub zažije svoji první českou volbu za chvíli, která bude součástí i 29. sezóny. Dneska máme téma, to je náhoda, který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším. Máme 5 nejčastějších odpovědí, to je česká volba.
1: Okay.
0: Ale můžete schválně si tipnout předtím, než dáme reklamu.
1: Dobře.
0: Takový teaser. Takže máme, představte si to, 100 lidí odpovídalo na otázku, který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším, a máme žebříček 5 nejčastějších odpovědí.
1: Dobře.
0: Co si myslíte, že tam může být? Já vám poradím, buď vážně tipujte.
1: Ano.
0: Alebo řekněte nějakou hovadinu úplně právě.
1: Dobře, tak já myslím, že tam bude slovo cip.
0: Cip tam je.
1: Cip tam je, že jo?
0: Cip tam je.
1: Cip tam je. Pak tam bude bo. Je tam bo?
0: Ne.
1: Není tam bo, jo?
0: Ne. To je chyba?
1: To je chyba úplně zásadní.
0: Je to?
1: Protože to je nebo.
0: No a co?
1: Tak jsme se nepochopili.
2: Co tam vejde?
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
14: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
15: To jako mi dojímá.
14: A Hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
14: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
10: Zpátky k muzice.

0: 7.41, ranní show na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Je to tak, volba ještě před začátkem školního roku, ještě před 1. zářím. 31. srpen je tady. Můžeme zmínit, že nevysíláme poprvé až zítra proto, protože zítra Štěpán Kozub vede svoji šestiletou dceru Anešku do první třídy, takže tady nebude. A bylo by blbé mít Ačko první den.
2: Ono je to blbý mít Ačko i druhý den, teda jen tak mezi náma.
0: Já vím, no ale zase každý chápe, pro mě každý člověk chápe, že nejdeš do práce v 8 ráno, když máš prvňáčka.
2: Ano.
0: To asi každý chápe.
3: Hlavně já chci říct jednu věc, já jsem se už držel předtím a teď to udržím znovu, jo, protože si vás vážím, ale jak mluvíte o tom Ačku, tak ono to člověku evokuje spoustu věcí.
0: Jak to a co?
3: No a co tam máme dál za otázky?
0: Co
3: vlastně?
0: Je Ačko?
3: Ne, to stav...
0: ne, počkejte, já nevím, co je Ačko.
3: Katko.
2: Já to taky nevím.
3: Je to proto, že jsem ročník 96, vy nevíte.
0: No asi jo, co je Ačko?
3: Tak pro všechny posluchače, kteří se narodili v době, kdy už byly džíny dostupné, jo.
2: Já si pamatuju Ečko, ale Ačko ne.
0: No, Ečko jako extáze.
3: Vy nevíte, co to znamená, jestli komu řekne dáme Ačko?
2: Ne.
0: Ne. No, takhle jak jste to řekl, tak mám trochu...
3: Máte tušení?
0: Mám nápad. A víte, jaké, víte, co má společného Ačko, jestli jsem to pochopil správně?
3: No, uvidíme, ano.
0: A pizza Hawaii?
3: Nevím.
0: Že prostě všichni tak nějak cítíme, že to tam nepatří, ale jsou lidi, kteří to prostě milují.
2: Jo, takhle.
1: Hraní show Evropy 2.
0: No, ale jste odbočili úplně, co jsme tady řešili? Co jsme řešili?
3: No tu českou volbu máme otevřít.
0: Jo, že byste měl Ačko zítra. Aha, takhle.
3: Kdybych tady byl, tak mám Ačko první den.
0: No,
2: to si užijete.
0: Tak to si užijete. No. Takže to nechcete mít, chápu. Česká volba byla.
3: Ano.
0: Česká volba, který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším. Je zajímavé, že zrovna... vy jste přijel z Ostravy a zrovna je tohleto téma. Ta dramaturgie, ta náhoda, ne?
3: To je náhoda, to se mi líbí, ty náhody.
0: A dramaturgové to asi věděli, takže za chvíli jdem na to.

0: Yeah. Česká volba v 7.47 v ranní show na Evropě 2. Který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším? Štěpáne Kozube?
1: Můj typ je čistý, Slavie do toho. Je to tak? Trefil, to jsem vyhrál. Poukaz, nějaké pivní lázně nebo něco, vyhrál jsem?
0: Ne, není to tam, Slavie do toho tam není.
1: Dobře.
0: Takže, který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším? Katko?
2: Metro.
0: Mně se líbí, že tady máme člověka, jehož smích působí tak jako informovaně.
1: Ano, ano, já totiž tuším víc než vy.
0: Ne, jakože vlastně to je, máme reportéra, dá se říct, krajanka. Který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším? Páté místo, Kysňa.
1: Kysňa?
0: To nevím, co je.
1: No tak tady bych mohl já zakopnout, počkejte, Kysňa by mohlo být, netvar se jak Kysňa, jakože z kysele možná, to by mohlo být Kysňa, anebo to je polívka.
0: Nevíme. Čtvrté místo, Bulat.
1: Bulat znamená vykašlat se na něco, to znamená bulám školu, třeba, nechodím do školy.
2: Okay. Kysňa je skříň, Štěpáne.
1: Prosím?
2: Vám chtěla říct.
1: Kysňa je skříň, jsem to říkal, skříň a furt polívka, no.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Doprava, Katko.
2: Jestli vy nejste Ostravák z Vyše.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: No, my jsme v autě měli debatu, je z Bohumína. Počítá se to?
1: Ne, tam jsem se narodil, ale já jsem byl předčasně císařským řezem, a, takže mě dochovali v inkubátoru a tam bylo tehdy málo trubek, tak jsme se s dětskama střídali.
2: Tak, doprava D1 za Humpolcem z Prahy do Brna hlásí na dálnici kusy pneumatiky kolem 96. kilometru, tak opatrně. Na půl hodiny je potom kolona na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem ze Svitav před Lipůvkou.
0: Za chvíli jsme zpátky.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste, byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než holko.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
6: A snaha zapadnout.
5: To je Matyáš.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Ve středu večer na ČT 1 a v i vysílání.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
11: Moc!
10: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
3: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája, nebudeš chtít jinak. Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
3: Tak to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11:00–13:00 na Evropě 2.
0: Na maximum.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět.
8: vidět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
9: Není odpoledne jako odpoledne.
11: Posloucháte. Show. Já mluvím.
13: A já to chtěl říct dřív.
11: Já to chtěla říct dřív.
9: Odpoledne, kdy se dějou věci.
13: Atmosféra ve studiu je až nákažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
9: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
13: No, dneška jsme se doplákali a teďka jsme se dozvěděli zašít.
9: Od 3 do 6 na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: 7.54, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Dnes začala 29. sezóna našeho programu. Jsme s vámi, jsme šťastní, děkujeme za přízeň, děkujeme za vaše telefonáty. Od rána jich je mrtě. Nevím, proč jsem řekl tohle slovo. Dobré ráno, Ranní show.
1: Ahoj, tady je Milan z Ostravy.
0: Ty jsi Milan z Ostravy, já...
1: Milane, já jsem chtěl upřesnit tu kysňu,
0: Milane, já ti předám tady kolegu, jmenuje se Kozuk.
1: Výborně.
0: Štěpane. Milan,
2: zdravím tě. Tak... Co, všechno dobré v Ostravě, nebo jak to tam teď?
1: Super, ve čtvrtek na stand-up tobě.
2: Hezký, hezký.
1: To se uvidíme, já se připomenu, neboj.
2: Jasné, připomeň.
1: A ta kysňa, každý Ostrava ví, že kysňa je krabice, bedna.
2: Kysňa je bedna?
1: No jasně.
0: A jak to, že to nevíte, Štěpáne?
2: No počkej, jo, takže když jsem šel v noci po porubě a zavřeli mě do kysni, tak to byla bedna.
1: Ale to je takové univerzální slovo, ale nejvíce to je prostě ta kysňa.
2: No to jsem nevěděl, jo. Vidíš to.
0: Tak dojedeme bedna, tady, kysňa, my vás využijeme. Milan jste říkal, že jste, že jo?
1: Milan, jasně.
0: Milane, bulat jsme říkali čtvrté místo. Který ostravský výraz patří mezi Čechy k nejoblíbenějším? Ale ostraváci jsou bude... taky Češi, ne?
2: No Ježíš Maria. No. Jak Brno.
1: Jo.
0: Ostraváci jsou Češi jako Brno. To je fantastické. Napište to někdo. Než to vyryjou, můžete, když to víte sami, můžete to napsat křídou na dveře. Třetí místo. Cukle.
2: Cukle, jasně. Tak to znáte i vy, ne? Tady v Praze.
3: Ne.
2: To jsou papuče.
0: Fakt?
2: No jasně, cukle.
1: Oni to neznají.
0: Jako pantofle.
3: My neříkáme ani papuče, víš.
2: Vy nosíte hlavně žabky, ten mezi ten palec, ten humus takový. A když se vám dostane voda a rozběhnete se, tak to zní hrozně, že?
0: Jak jako?
2: Jak jako? No. Jako trtkat. A už jsme na Slovensku.
0: To jsem nevěděl, vy říkáte papuče, jo?
2: Ne, my říkáme cukle.
0: A papuče my cukle, neříkáme, ale my říkáme pantofle.
2: To je zbytečně dlouhé.
3: Přes zubky.
2: Cukle.
0: Pantofle, říkáme. Dobře, a první místo, nebo pardon, ještě druhé místo. Druhé místo, fajné. Klasika. A první je co?
2: Cip,
0: tak. Cip. Máte nějaký příběh s Cipem?
2: Milan, řekni, kdo je Cip.
1: Cože, kdo je Cip?
2: Kdo je Cip, řekni Cip, kdo je Cip.
0: Milane.
1: To je taky takové univerzální slovo, takový prostě.
0: Milane, kdyby jste si měl vybrat někoho z týmu Ranní show, kdo je Cip?
1: No asi ten, komu je to nejblíž jakoby tou polohou, kde bydlí. Ale ne ve špatném, pozor. Ten Cip nemusí být jenom negativní slovo.
0: Jo.
2: Že se dá i zkombinovat fajné jak Cip, třeba máš fajné cukle jak Cip a máme tam všechny slova.
0: Že Milan Baroš je jako fotbalista jako Cip.
2: No tak kdybyste to řekli takhle, tak vám asi rozbijou hubu v kotli.
0: To je blbé, jo.
2: Ne, musíte říct, Milan je fajný jak Cip. Když řeknete jenom Cip, tak Cip může být, že je trošičku mimo, jako.
1: Přesně tak.
2: Tam jde o to spojení.
1: Jo.
2: Milan Baroš je fajný jak Cip.
1: Jo.
2: Ale Milan Baroš je Cip, tak dostanete přes hubu.
0: Takže Václav Neckář je fajný jako Cip.
2: Tak a já odcházím. Mějte se hezky a děkuju za pozvání.

0: jeho telefonátu z Ostravy. Chce se mi říct, že to nemusíme outsourcovat, tyhle ty věci, my máme vlastní zdroje teda.
1: To je na mě?
0: Ano,
1: to já jsem z Bohumína, teď jsem se ztratil, pardon.

0: Ranní show, dobré ráno. Haló.
1: Dobré ráno.
0: Můžeme se zeptat, jak se jmenujete, a když tak pojďte blíž k telefonu.

0: Máte slovo. Dobré ráno. Haló.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste nějak, vy jste v místnosti nějaké? Jste v místnosti?
1: Ano, jsem v kanceláři, no.
0: A máte takovej, něco jsme provedli?
1: Něco jste provedli?
0: No.
1: No, neprovedli jste nic, akorát bych chtěl specifikovat pár těch ostravských slov.
2: A už poznávám přízvuk, to je Ostravák, ano.
0: Tak já vám předávám zase vašeho tady skoro souseda. Máte slovo. Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Tado.
0: Tado.
2: Zdravím vás, Tado, tady Štěpán. Tak pojďme to specifikovat. Já jak jsem z toho Bohumína, tak mám trochu v tom bordel.
0: Čekejte.
1: To je v pohodě, jsem z Orlova.
0: Orlova.
2: To je milý to, držte se.
1: Díky, Štěpo. V pohodě. Co se jedná o tu kysňu,
0: mm-hmm.
1: jo, tak správně jste řekli, že jako, je to bedna. A v souvislosti s tím se slovo kysňa používá i jako bedna, jako televize.
0: Aha.
1: Akorát, že se to nepoužívá ve spojení, jako čumíš na bednu, ale čumíš furt do té kysně.
2: Jo, a to, od toho může být i odvozené slovo s kyslcem u bedny.
0: No jo.
1: Přesně tak.
2: My jsme dobří, Tado.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak dost zase, chlapci, ale jo. Dost.
2: To, jo, to není naše show, tak jo.
1: To je za mě všechno připomínkám, jinak super.
2: Jo, vy děláte v kanclu někde, můžete ptát, jaká je vaše práce, jenom rychle?
1: Práce?
2: Ano.
0: Víte, co to je práce, ne? Jakože hokna.
2: Jakože práce všeho druhu. To v Ostravě znamená hodně věcí, no.
0: Jakože hokna teda, jo?
1: Jo.
0: A říkáte na konci teda to fajrond, když končíte v kanclu?
1: Fajrond? Tak to se používá, no ale ano, může být.
0: Může být.
1: Jinak k tomu cipu, jo? Cip je vlastně slovo, které je normálně v slovníku českých slov a přesná definice je nevyučený horník.
2: Nevyučený horník.
0: Hele, tyhle ty definice starodávní, které už měly význam, jsou strašně zajímavý. Třeba fešák.
2: Ano.
0: Což je slovo, který já to mám hrozně rád, že jsi fešák.
2: Jo, děkuju.
0: Fešák je vykastrovaný pes.
2: Ne.
0: Jo, to je fešák.
2: A fena?
0: To nevím. Fena je asi manželka od toho vysoušeče vlasů.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
6: Kdy máme ten abiturientský sraz?
7: Jak máme?
5: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
8: Rozdílné životy.
9: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
8: Společné vzpomínky.
10: Byla přece ve škole poklidně.
11: A ty jsi primář.
8: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
12: Hoří elektromobily, ušetříte s nimi a kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
13: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
15: Evropa 2.
3: Maximum tvý muziky.
15: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 8 hodin, 7 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Haló, jste s námi? Nevím teda, kdo jste, ale máme vás rádi i tak.
2: Haló.
3: Haló. No, já vás zdravím do Prahy, asi z Prahy vysíláte.
2: Zatím jo.
3: Ne, z Ostravy.
1: Vy jste zase z Ostravy?
4: Super.
3: Ano, zase z Ostravy.
4: Super.
2: Vás je hodně?
1: Ty bláho, to je most normálně, to je most. Vy jste přitáhl normálně fanoušky z Ostravy.
4: Není záč, nechci žádné procenta z toho, nechci.
1: To je dobré, to je dobré. Vy jste, oni poslouchají, jak to v Praze těm prostě, jak jim to ukážete.
4: A že vám dávám zabrat, co?
1: To jo. Co máte na srdci?
3: No, Baník a Slavy.
1: Tak povídejte, co vás tak trápí?
3: No, výhra Baníku.
1: Baník vyhrál, jo?
3: Baník
1: vyhrál.
3: Ne, že bych fandil Slavy.
1: Baník vyhrál, jo?
3: Ostrava.
1: A s kým jste? Ostrava, nevím, znám Baník.
3: Včera, v sobotu.
1: A s kým jste hráli?
3: S Olomoucí.
4: Kolik jsme vyhráli?
3: 1-0.
4: 1-0, dobré, ne?
1: To je dobré.
4: Jsou tři body doma, ne?
1: Ale Olomouc, to je vlastně, to jsou... Olomouc, to jsou taky vaši bratranci, ne? Hana, ne?
3: Hana?
4: Vy žijete s Hanou nějakou teď?
3: Ne, jako Hana ne, jako že z Hanacka já nejsem.
1: To já jsem pochopil. A kámošíte se, nebo naopak jako jste rivalové?
2: V té vaší divizi.
1: V divizi na východ.
3: Divize na východ, a ne, na východ ne.
4: A můžu se zeptat, jak se jmenujete jenom, pardon?
3: David.
4: Davide, já vám zkusím říct takový rychlý for o Baníku, ale strašně rychle a uvidíme, jestli ho vezmete, jo, když jste Ostravák, jo? Možná ho znáte, jak přijde ten borec k veterinářovi se psem, že když prohraje Baník, tak mu ten pes strašně vyje. Tak ten veterinář ho tak jako vyšetří, říká, to je divné, co dělá ten pes, když Baník vyhraje? A ten borec říká, já nevím, já ho mám teprve rok.
1: No. Ale teďka trochu to jako nesedí tím, že Baník vyhrál.
4: No právě, to je zvláštní, že ten vtip
1: přestává platit.
4: A všimni si, že pán se vůbec nesmál, jo? Takže možná dostanu přes zubu, až přijdu domů.
1: To nevím, dostane přes zubu?
3: Štěpa ne.
4: Je to
3: mám rád.
4: Děkuju, tak jsem dobrý. Show Evropy 2.
5: Yeah. Jo, tež máme svůj Brooklyn, ale teraz jsem na 100 dolní synku, chodí to aj ten Deniro a vždycky budu pryc nějaký, jsem kurde.

0: Za půl minuty bude 8:45. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno, český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovensku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také jednání se slovenským premiérem Janšou. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Podle něj je úprava nutná, protože nabídek práce je dost a lidé by na podpoře neměli zůstávat déle, než je nutné. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k obchodnímu centru Futuro. Veškeré práce by mohly být hotové do konce října, o měsíc dřív, než je oficiální termín dokončení. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Překvapivé rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky Meghan o návratu do Velké Británie vzbudilo v médiích značnou pozornost. Po 6 letech strávených v zámoří se pár s dětmi rozhodl přesídlit zpět na britské ostrovy. Rodina má podle neoficiálních informací žít v populární oblasti Cotswolds. Evropa 2, kde to stojí? Na D1.

0: oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty dnes 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Než bude pokračovat ranní show, jedna slečna se asi hodinu chce dovolat. Já to vím, protože nevím z jakého důvodu, ale je tady napsáno její jméno na počítači. Mm-hmm. Jmenuje se Nela Kresačová. Nelo.
2: Tak se teda nejmenuju.
1: Ne jo.
2: Jsem jmenovala kdysi dávno, jsem Nela Mizera.
1: Tak my vás máme uloženou jako Nelu Kresačovou. A kdy jste se ještě jmenovala Nela Kresačová?
2: To už je hodně
1: kolik?
2: Dávno, to je tak 8 let zpátky.
1: 8 let, vidíte, 8 let. A vy máte něco na srdci, Nelo. Tak říkejte, já to vnímám normálně takhle jako éterově, že to je skoro jako, že chcete zavolat pomoc.
2: No, já jsem se spíš chtěla zeptat, podle mě, já jsem si to zapla to rádio tak před půl hodinkou, zrovna na plazmu do Frýdku Místku a já totiž nevím asi jako spoustu posluchačů a chci se ptat Štěpana, jak to bude, budete muset dojíždět každé ráno nebo se stěhujete do Prahy, co jsem učinila já před 8 lety, tak...
3: Jasné, no, to je těžké.
1: Vy jste se před 8 lety přesunula do Prahy, jo?
2: Ano, ano.
1: A kdy se vracíte, nebo delitujete?
2: Určitě nelituju, ale to srdce zůstává stále v Karviné.
3: Mm. Chápu,
1: takže Štěpáne, jak to budete dělat teďka? Mě by to vlastně samotného taky zajímalo.
3: Vlastně já udělám všechno, co bude v Leošových silách, jak se říká. A...
1: Ale možná je čas, možná... jako takhle, já jsem si pro něj včera dojel. To nebudeme dělat každý den.
3: To nejde takhle, bez střech jezdí tak blázní, to nejde.
2: Ale kdyby náhodou jste cestovali, pánové, tak dělám v rodinné advokátní kanceláři práva řidiče a zastupujeme právě řidiče, kdyby vám náhodou hrozilo odebrání řidičáku, tak my vám rádi pomůžeme, ale bezplatně, zrovna vám dvou.
1: Štěpán to vymyslel, Štěpánovi nemůžou nikdy odebrat řidičské oprávnění. On to vynalez,
3: protože, já ho nemám.
1: Protože si ho neudělal řidiče.
3: No, ale je to tak, a pak máte takové čistější svědomí, když řídíte.
2: To je pravda.
1: Hele,
2: ale to neříkejte nikde, Štěpane, hlavně nevrátím.
1: Ale mě to zajímá, já bych se k tomu vlastně rád vrátil, nebo takhle, chtěl bych to otevřít. Než se dostaneme k odpovědi, Nelo, protože to je důležité. Jak to, že nemáte řidičák, Štěpane? Jako je vám 30, vy jste nemůžete nikdy zažít milování na zadním sedadle svého vozu?
3: To nemůžu, ale můžu třeba kouřit v jiném autě. Já chci jenom říct, že ano, vracím se o hodinku zpátky. Ano. Dobře vy.
1: Ale jak to, že ve 30-letý kluk, vy nemáte na vůz, nebo...
3: Takhle, na vůz, já jsem koupil vůz rodině.
1: Proč nemáte papíry?
3: No, já vám to chci říct. Já jsem v 18 letech se rozhodl, že si řidičák udělám. Šel jsem na klasické vyšetření, takové to, jestli slyším, vidím, co tep, tlak, jo, jestli mám balanc a tady ty věci, jestli mám obě ruce, jestli musím mít automat nebo manuál. A takhle jsem tam byl a všechno jsem prošel a paní mi dala knížku s takovýma těma puntíkama barevnýma a na tom jsem vyhořel. Že jsem neviděl barvy.
1: Ne, vy nevidíte barvy.
3: Prý ne.
1: Možná proto děláte ty fóry takový, že vlastně vy vidíte svět černobíle.
3: Já vidím svět černobíle a celou dobu si myslím, že tohle je afroamerický podcast.
1: Teď by se měl ozvat jingle a byl by konec za normální okolností, ale já tam vnímám ten dluh, že jsme Nele neodpověděli na strašně důležitou věc. Nelo, zajímá vás odpověď?
2: Ano, samozřejmě.
1: Takhle, Štěpán tady bude tak často, jak mu jeho práce dovolí,
3: ano,
1: a jak bude chtít. Nebude to úplně každý den,
3: přesně
1: si
3: tak
1: pojďme říct, ale co by mělo být každý den je, že jako my se s ním každý den spojíme.
3: Ano, toto platí.
1: Můžeme vlastně dát takovou nápovědu, jak to vlastně teď vidím ve dveřích Jakuba Koháka, jak to má vlastně ten Kohák.
3: Jo? No.
1: Kohák tady vlastně je a taky vlastně úplně není.
3: Jasně.
1: Jo? Takže to je, Nelo, odpověď pro vás.
2: Mm-hmm.
1: Nevím, tak jestli jakože...
2: Nevím, jestli jste potěšili všechny posluchače jako
1: takhle,
2: mě, ale...
1: Potěšili jsme lidi, co nenávidějí Štěpána Kozuba a těch je taky dost. Takže...
0: Myslíme na
2: všechny. Podle mě, i toho nenávidí ho vlastně jako tiše milují. Taková ta závist, že by prostě...
1: My vysíláme prostě pro všechny a ty, co se psali, že jakože, no tak Katka s Leošem stačili, dobře, i pro vás jako máme na našem švédském stole, nicméně každý den v ranní show zjistíme, a teď dobře poslouchejte, poprvé to zazní, jak se žije Kozubovi. Takže spojení bude nepřerušeno.
3: Ano.
1: A Nelo, i když úplně vnímám každou buňkou svého těla vaše zklamání trochu, že jo?
2: Samozřejmě.

0: všechno dobře dopadne, nebojte se.
1: Neli, a chápu to správně, že vy byste chtěla, jsem tady furt?
2: No tak určitě.
1: Neli, vy jste doma je zadaná, nebo jak to je?
2: Já jsem si vzala Mizeru, no, takže...
1: On se jmenuje Mizera, nebo je Mizera?
2: On se jmenuje Mizera, já jsem taky Mizera.
1: Ano.
0: Aha, jo, vy jste Nela Mizera, takže já se vám nerozumím.
2: Ano, já jsem Nela Mizera.
0: Vy se jmenujete Nela Mizera, tak vy taky máte dost. Ranní show, Evropa 2. Leoš Mareš, Nela Mizera. To by znělo, to je cool.
1: To je dobré.
0: Tak jo. Nelo, rádi jsme vás slyšeli a díky vám jsme to vlastně i trochu jako osvětlili lidem, protože lidi se ptají a... Takže o Štěpána nepřijdete. Bude v každé ranní show, je to součást týmu, je to nová součást týmu. Asi ne úplně na každodenní bázi, ale stejně jako je součást týmu Jakub Kohák, který přijde za chvíli. Takže Nelo, hezké pondělí. Papa.
2: Vám taky hezké pondělí. Ahoj. A kdykoliv zavolejte, pánové. Tak,
0: Nela Mizera, dámy a pánové.
3: Mějte se. Ranní show Evropy 2. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte, ano, 29. sezónu ranní show, dámy a pánové, ano. A je tady, přežil prázdniny, dobrá zpráva.
2: Šmankote, mankote.
1: Jakub Kohák, ano. Přežil prázdniny, ano. A to měl párkrát
2: na mále, já si říkám na mále.
1: Na mále, jak ano. Jsi visel nad tím útesem.
2: Je, ale hlavou dolů. Však víš.
1: Ty tvoje bungee jumping, no, ale pilotování to nebylo... stíhaček, prostě ty opilecké, prostě bylo něco opileckého.
2: Já jsem se škrábal na ten mrakodrap.
1: No.
2: No já jsem chtěl vlastně tak jakoby vzdát hold tomu francouzskému, no. Tomu lesci, víš, on se mu říká Spider.
1: Je to
2: Pavolkovi.
1: Tak.
2: No a skoro se to povedlo. No nicméně...
1: Přežil jsi.
2: Prošel jsem mnoha nebezpečenstvími a hle, jsem stále zde.
1: Smlouva platí, to je dobrý.
3: Jako s ďáblem.
2: Ano.
1: Proč tak říkáš našemu řediteli?
2: Řekla jsi to dobře. Řekla jsi to dobře, s ďáblem.
1: To je i ten pan Křetinský vlastně svým způsobem. Ty máš smlouvu s panem Křetinským jako majitelem společnosti.
2: Je to klidně možné, co by ne?
1: No dobře.
2: No, proč ne?
1: No, jak vidíš letošní sezónu, nejenom tady v rádiu, ale co se týče Sparty. Přijde konečně úspěch?
2: Ano, ano. Nikdy? Letos jsme si slíbili... Všichni v kabině, že zabereme a ten 39. titul doručíme.
1: Ale neslíbili jste si to i loni, i předloni?
2: Ano, i loni, i předloni to bylo.
1: Tak ale, já vám to zcela upřímně letos přeju.
2: Děkuju.

0: Problémem mluvení o počasí je to, že každý úsek naší země, každá část může mít jinak, ale to, co se děje v hlavním městě, teď je za okny tady u nás, přátelé, můžeme to nějak popsat?
1: Můžeme.
0: Štěpáne.
2: Mordor, bych tak jako
0: Mordor,
2: by řekl.
0: Mordor, normálně, Mordor. Jakože vypadalo to, kdyby jsme přijeli kabrioletem,
2: no?
0: Sluníčko a tohle, hele.
2: Já jsem tady prostě z té Ostravy přivezl tu upřímnost.
0: Ne? Ale ne. Mordor.
2: Je to mazec.
1: A za chvíli je to pryč, nebojte.
0: Fakt, aha. Tady máte písničku k počasí v hlavním městě.

0: Pokud u vás prší, nebo leje, nebo můžete použít jakýkoliv výraz, tak opakují, Katka říká, že to brzo přejde. To musí někam odejít, ale ne?
1: To je metafora života.
0: Jo. Ono po bouři.
1: Hele, odejde to na východ. Na Ostravsku.
0: A přátelé, my otvíráme prázdninové téma. Film Odyssea. Christopher Nolan. Pojďme si říct, prázdniny červenec a srpen byly ve znamení tohoto filmu a my jsme nevysílali a vůbec jsme k tomu nemohli nic říct. Až teď, 31. srpna. Takže, Odyssea.
1: Já bych ani neřekla, že to bylo ve znamení toho filmu, ale bylo to ve znamení čekání lístků na ten film.
0: Ale čekání do jednoho jediného sálu, jo. Do IMAXu na Flóře.
1: Ano.
0: Všichni znáte tu kauzu, že prostě je to naprosto ojedinělé, že tam je pořád ten 70mm, nevím, že se dá promítat 70mm film, ještě před půl rokem nikdo nevěděl, o co jde, teď už to mu každý rozumí, že prostě je to nějaká promítačka. Vy jako herec, Štěpáne.
2: Ano.
0: Co, jaký na to máte názor? Na Odysseu, na Nolana, na ten IMAX, na Flóře, na to, že se točí film v 70mm. Vy, když točíte svoje filmy, vy jste jediný, kdo tady točí filmy.
2: Tady v téhle místnosti, myslíte? Ano, to určitě.
0: A vy to ale točíte na nějaký, určitě nějaký horší film, ne?
2: Určitě, ne, my si zakládáme na tom, ať je to horší, jako jo. My
0: chceme... Byláte třeba 40 mm.
2: No, nebo i 20, jako my prostě fakt jdeme úplně ostře po kostce.
0: Já osobně mám třeba 10 mm.
2: Máte 10 mm, no když začne pršet, to chápu. Víte co, já názor na Nolana nedohodli jsme se, asi tak bych to zavřel, proto jsem v té Odyseji nebyl nakonec. Měl jsem tam hrát ten vítr, ten jarní vítr. A jak zafoukalo, tak mi to odkrylo kouty, tak mě nakonec vzali do Vesničkova a Středisková 2. Tak snad to urvu nějak, no.
0: Dobře. Katko, povídej. Film Odyssea v IMAXu.
1: No, tomu předcházelo tomu zážitku 3 týdenní čekání, protože dostat se do IMAXu, oni se tam prej sjížděli fanoušci Nolana z Polska, z Německa, prostě z okolních zemí, kteří nemají ve své zemi tento formát kina.
0: Tak, je potřeba říct, že ten formát, tak jak to napsal a nakreslil a natočil Nolan, že tyhle ty kinosály jsou v Evropské unii jen 3. Jo? Ono, nějaký jsou v Londýně a dále v Anglii, ale to už po Brexitu není Evropská unie. Takže pozor, ale ta místa vás překvapí. Možná jste to zachytili, že to bylo všude, ale ta místa jsou Montpellier ve Francii.
2: Mm-hmm. No.
0: Teď jsem zapomněl ten druhej.
1: Je to někde... IMAX na Flóře.
0: No, to jsem si chtěl nechat jako třetí. Montpellier, pak je myslím Belgie, Antwerpy, myslím, že jo. Nevím. Montpellier, Antwerpy a pražská Flóra.
1: Hustý.
0: Ale... Povídej, než řeknu vlastně, proč je to na Flóře, ty jsi chtěla k tomu něco říct.
1: No, já jsem chtěla říct, že v našem případě teda se to čekání úplně nesetkalo s kladnou odezvou, protože my jsme si zakoupili po těch 3 týdnech, kdy se otevřel ten booking a ukořistili jsme tam místečko, 5. řada, což se zdá být jako, že by to mohlo být v pohodě, ale sedadlo 1 a 2.
0: Takže jste měli zvrácený krky.
1: Což nebylo vůbec v pohodě, protože ještě, že jo, z podstaty toho IMAXu tam je to jako zahlá to promítací plátno.
0: No.
1: My jsme fakt jako koukali za roh a říkala jsem si, tak tohle, ten film byl fantastický, mně se strašně líbil, ale měli jsme jít do normálního kina, jakože... čekání a versus očekávání versus realita nenaplnilo to očekávání.
0: Nejvtipnější za mě je ten příběh, proč má IMAX na Flóře pořád to zařízení,
1: no,
0: na kterém může probítat ten 70mm kus, nebo 70mm Nolanovou verzi.
1: No.
0: My jsme byli v promítací kabině a pán říká, ten promítač, teď to tam dělá. Jako to je reálná historka.
2: Okay, ano.
0: Podle mě to je prostě typicky pro naší zemi nejvíc. Říká, no my jsme tady ten IMAX před lety taky zdigitalizovali. My už tady máme taky ten čip a vysíláme to, nebo pouštíme to pouze z čipu. Ale to zařízení, my jsme ho chtěli vystěhovat a ono neprošlo dveřma.
2: Jaj, to je náhoda blbá.
0: A nikdo to nechtěl rozebrat, vzít si to na triko, kdyby náhodou potom to někdo chtěl dát dohromady, protože už by to nikdo dohromady nedal. Tak to tam normálně nechali, protože to neprošlo dveřma. A několik let chodili kolem toho takový jakože promítačka, ty vole, pak tam dali ten digitální čip a jenom díky tomu teď najednou Nolan natočil si Odysseu a oni, je, Oprášili to a teď jsme slavní, chápeš to?
2: No ale tohle znám, tohle se děje. To se stalo mojí tetě, oni ji nechali v kuchyni 7 let, taky neprotáhli futrama.
3: Show Evropy 2. Evropa 2. 80.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chvíličkou jsme mluvili o tom, jak je to s pražským IMAXem. Mluvili jsme o tom, že máme jako skoro jediní v Evropské unii tu neuvěřitelnou promítačku, na který jde promítat ten film od Nolana tak, jak to on natočil v 70 mm. A mluvili jsme tady o tom, že mi říkal promítač, když jsme tam byli před dvěma týdny, že to je jenom proto, že promítačka neprošla dveřma. Chtěli ji vystěhovat, jako to udělali všude jinde, ale neprošla prostě dveřma, tak ji tam nechali a teď se to hodilo. A teď během reklamy se mi Štěpán ptal, jestli to je jako vážně, nebo jestli jsem to vymyslel, tak je to vážně, opravdu vážně. A na to Katka řekla, typická česká švejkovina.
2: Ano.
1: A když jsme u té švejkoviny, já bych chtěl vzdát tady hold Štěpánovi. Štěpán totiž, když jsme u švejka a švejkovin, Štěpán bude točit film, kde je v roli pana Haška.
3: Ano. Jaroslava Haška, autora legendárního Švejka.
1: Autora Švejka. A přátelé, už je to asi dva roky. Já jsem slyšel, že to má točit nějaký váš kamarád, ten režisér.
3: Dneska už je to kamarád, ano. On se mnou točil i film spolu o autismu, teď jsme točili komedii a budeme točit ještě toho Haška.
1: Tak a slyšel jsem, že byl problém s penězi, jak to tak bývá u filmu. Ano. A že jste to museli odložit, že vlastně před dvěma lety už jste měli točit.
3: Ano, je to tak, už před dvěma lety jsme měli začít, ale já jsem se vám nemohl dovolat, tak jsme to nedofinancovali nějak.
1: Ale pozor, počkej, pokud jste na internetu, milí posluchači, dejte si normálně do vyhledávače Kozub Hašek a uvidíte proměnu Štěpána Kozuba v Jaroslava Haška. Můžete to nějak okomentovat?
3: Můžu, no vlastně dělá se velmi složitá maska, která se mi aplikuje na obličej, zabírá to několik hodin a v podstatě člověk přijde o mimiku, takže já jsem zvědavý, jak já vlastně budu hrát.
1: Ale hustý, jakože teď jsem to ukazoval Katce.
2: No.
1: Hustý, ne?
2: No je to jak prostě
1: Hašek.
2: Z té doby, no.
3: No
1: jakože prostě normální Hašek. A točíte za dva týdny?
3: Zhruba za dva týdny bychom měli začít točit, už to vypadá, že se to bude dít. A musím teda říct, že scénář je napsaný tak, že já když to čet, tak jsem byl vlastně úplně napjatý, jak to dopadne. Což je vždycky dobrá zpráva o tom, že to pak mám dělat.
1: Držíme palce.
3: Děkuju. Ranní show. Evropy 2.

0: 8.49. Posloucháte Ranní show na Evropě 2.
1: Ano, dneska je 31. srpna a je to poslední den, a teď doufám, že to řeknu správně, takzvaného astronomického léta, protože to oficiálně končí v srpnu.
0: Jak to?
1: No, to astronomický, to je něco jiného, než to meteorologický.
0: Takže normálně končí léto až nějakého 23. díky rovnodennosti, ne?
1: Jo, a to je to astronomicky, ale jakoby meteorologové se rozhodli, že prostě konec srpna, konec léta. A já jsem s váma chtěla otevřít téma, který s tím úzce souvisí, a to je třídění šatníků.
0: Ano.
1: Mně prostě včera přišlo, že je vhodná doba odložit letní svršky a už je jakoby zabalit do krabic, a pojala jsem to jako ve velkým, že jsem si řekla, vytřídím si šatník, to, co už nechci nosit, tak daruju.
0: Počkej, můžu se zeptat, proč tě napadlo vyhazovat nebo dávat pryč letní věci včera, když bylo včera 30? Jak při 30 stupňových teplotách si říkáš, tak tričko, to už ne, to už je...
1: Jako ne, že... mě už to prostě nebavilo.
0: Ale včera bylo 30.
1: No, ale mě už to prostě nebaví koukat se na, ty, na to starý oblečení, tak jsem to prostě vytřídila.
0: A chtěla jsi to darovat, to znamená vlastně taková lela z vyše.
1: Ano. Tak. A... Včera moje mise byla, jak jsem tam měla připravený ty tašky, no, že to odvezem do takového toho, jak má Klokánek, takový ty kontejnery.
0: No.
1: A moje mise byla přesvědčit manžela, aby jsme prostě tam odjeli, aby mi s tím pomohl. Jemu se strašně nechtělo, protože měl pohodičku na terase.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pojď, pomůžeme lidem v nouzi.
0: Mm-hmm.
1: A on se na mě podíval a říká mi, lidi, kterým bude tvoje oblečení, nejsou v nouzi.
2: Ty vole, podpasovka. Chudáku.
1: Tak.
0: Tohle dál, jo.
2: Ty vole, tak Kačicová
1: má to... Dobrý, ne.
2: Co má to říct, no?
1: Já ho miluju.
2: Rychle se rozvěďte, dokud máte s kým.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Vogue. Štěpánko Zub má za sebou první 3 hodiny vysílání, ve vysílání ranní show. Dobrý zatím, Štěpáne.
1: To se mi líbí, máte úplně takový tenor.
0: Jedeme prostě, rozjíždíme to, náš extra italský autodrom, protože na jízdy kupujte stupenky mládeže, jedeme turbo. Dámy a pánové, 3 hodiny přemýšlím, jestli mám otevřít téma jedno, nebo ho neotevřít, a rozhodl jsem se, že ho otevřu, protože můj kamarád má trápení. Ten kamarád ještě není úplným kamarádem, ale spíš známým, jmenuje se Štěpán Kozub.
1: Já mám trápení.
0: Štěpáne, vy máte trápení a já jsem na to strašně citlivý a nevím, jestli teďka neudělám něco, co vlastně, že, jak se říká, cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly, a je to velmi pravdivá věta. Já bych chtěl otevřít téma Václav Neckář. Totiž, mě to strašně trápí, že vám to ubližuje, a myslím si, že vám lidi hrozně křivdí, a já bych to chtěl říct do éteru. Možná to zase rozproudí další věci, že prostě jako, že se omlouváme. Já bych jenom chtěl říct, že Štěpán o tom neví, o tom nastupu, dělám to za sebe. Takže, dnešní aha tak nějak shrnuje celou tu kauzu, která už trvá několik týdnů, a já koukám na Katku a myslím si, že máme na to úplně stejný názor. Já ani Katka, my vůbec nevíme, o co jde.
2: Ne. Já jsem zachytila, že je nějaká kauza, ale nic mě nedonutilo k tomu si zjišťovat detaily.
0: Ano.
2: Protože jsem si klasicky řekla, je to nějaký takovejhle konstrukt, něco, někdo zase někdo něco plácnul, napsal,
0: ano.
2: Nebudu se tím zabývat.
0: Tak. Prostě já jsem zachytil až články, který hrozně haní Štěpána, že prostě urazil Václava Neckáře. Já to tady shrnu, jo. Dokonce tady píšou, Štěpán Kozub, že ho hamba nefackuje, Neckářovi ublížil v nejhorší chvíli. A teď dobře poslouchejte. Popudil lidi hloupým napodobováním Václava Neckáře po mrtvici. Zpěváků fanklub dokonce proti Štěpánu Kozubovi zvažoval právní kroky. A to ještě nikdo netušil, že k nedůstojné parodii došlo v době, kdy Neckářovi umíral syn. Závorce 52, ublížil mu v nejhorší chvíli. Tahle ta tragická událost se odehrála před pár dny.
2: Mm-hmm.
0: Takže, my jsme strávili spolu několik hodin, já samozřejmě jsem to nechtěl otvírat, ale během cesty autem jsme se k tomu dostali. Takže, řeknu to já, aby to nemusel říkat Štěpán. Přátelé, před 4 roky, opakuji, před 4 roky na jednom vystoupení v rámci show udělal Štěpán Kozub, jak se tomu říká,
1: imitace,
0: prostě jako když Vojta Dyk tady dělal Zemana,
2: ano.
0: A lámali jsme se všichni v pase, podívejte se na komentáře, když Vojta Dyk dělal Miloše Zemana, všichni ve smrti, ale jakoby úsměvem nejvíc.
2: Mm-hmm.
0: Takže před 4 roky, opakuji, na jedné show v rámci jakýho bloku, to je blok, kdy napodobuje Štěpán Kozub mnoho a mnoho lidí, udělal Václava Neckáře, a teď pozor, 4 roky je to někde přikryté prachem a před několika dny jeden fanoušek našel, jak to jak bývá, klasicky tohle video, který pořídil na vystoupení Štěpána Kozuba ve svém telefonu. Strašně se mu to líbilo, pobavilo ho to, zasmál se, a něco jako já, když jsem pouštěl nebo dával včera na Instagram 2 staré vstupy s Patrikem Mezuckým a se Štěpánem před 4 roky, jak tady Štěpán byl, tak prostě chtěl si udělat hezky. A ten svůj oblíbený kousek, který ho tak rozesmál, vypoustoval na sociální síť jako připomenutí. Je, hele, před 4 rokama to jsem se takhle krásně pobavil. No a zbytek je historie. Já jsem to chtěl říct, protože prostě jako dobře chápu, že se to může někoho dotknout. Osobně si teda myslím, že jediný člověk, koho se to může dotknout, je Václav Neckář. Až Václav Neckář řekne, že se o to dotklo, tak to je první relevantní komentář. Protože takový ty bláboly, kdy někdo říká, že svoboda někoho končí tam, kde začíná toho druhého, jako kdo jste, abyste soudili? To je nejhorší, že vlastně vy řeknete něco o někom a vyjadřují se lidi, kteří nejsou tím někým, že jo, ale vůbec tím nemají nic společného. Říkají si, no to se teda musí opravdu cítit hrozně. Vzpomeňte si, jak si vozíčkáři dělají sami ze sebe srandu, natáčejí se na Instagram, mají největší fóry, tak to se zase postavím na nohy, tyjo, hele, dělej a takhle, uděláme standing ovation. Největší fór, prostě tak to je, tak jsem to chtěl říct, že určitě Štěpán Kozub není zlej člověk a určitě kdyby to mělo být třeba včera, byl jsem na jeho vystoupení, tak by to určitě neudělal právě proto, že třeba Václav Neckář prožívá těžký chvíle. Tak.
1: No co k tomu říct? Tak děkuju za ty slova. No. Ať žije humor.
0: No. Teď bych samozřejmě mohl dát jukebox, jo, a mohla by Katka zaspívat tuto píseň, vylosovala by si ji a mohla by ji zpívat jako opera, německy, anebo prostě po mrtvici.
3: Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury

0: Tomu říkám stylovej konec. Haleluja.
1: Haleluja.
0: Ranní show, ta první v nové sezóně 29 končí. Mají za sebou Štěpán Kozub. Štěpáne, děkujeme.
1: Já děkuju. Jestli mi dáte 10 vteřin, tak bych vám chtěl opravdu poděkovat za to, že jsem tady mohl dneska být. Vím, že jsem neměl jednoduchý úkol tady být, ale moc si toho vážím. A teď to myslím naprosto vážně, i když lidi možná tomu nebudou věřit. Ale to už není moje věc. Moc vám děkuju za důvěru.
0: Tada! Takhle, my samozřejmě, protože jsme v ranní show na Evropě 2, že jo, Katko?
2: Mm-hmm, ano.
0: Tak my jako radářci, my jsme vlastně tak trochu úplně, jak jsem teďka poslouchal tu píseň, úplně jsme toužili potom, aby jsme vlastně slyšeli, co se tak strašně kritizuje, že jsme to video ani jeden neviděli. A já jsem vlastně teďka udělal takový ten sebezpit, že vlastně taky jsem součástí té skupiny, jo? Ta skupina se jmenuje Lidi. Normální lidi prostě, jo? Mám v sobě taky toho, jakože Uka, ne? Mm-hmm. Takže co budem dělat?
2: Najdeme to?
0: Ne, to ne. To ne, ale jenom spíš, že jsem jako...
2: Pocítil si prostě tu touhu, no. No, já taky.
0: No. Ale můžeme dát Štěpána Kozuba, jak zpívá.
2: No, tak
0: to by mohl být hezký konec.
1: Okay.
0: Takže Štěpáne, díky.
1: Já děkuju.
2: Přijdete
3: zas. Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule, a někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: for another.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Přesný čas 9 hodin 13 minut.
3: Sponzor časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
2: Haló, haló. Evropa 2 vysílá zprávy.
4: Hezké ráno, podle policie je agresivita třetí nejčastější příčinou dopravních nehod v Česku. Ministerstvo dopravy proto spolu s rezortem spravedlnosti připravuje změnu legislativy. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto tvrzení, že vede předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Své rozhodnutí chce zveřejnit v polovině příštího roku. Teď už má slovo Zuzka.
5: V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla první etapa stavby biatlonového areálu. Sportoviště s okruhem a střelnicí bude sloužit především dětem od 8 do 15 let. Vedle areálu vzniká i parkoviště a altán. Stavba areálu vedle fotbalového hřiště trvá zhruba měsíc. Město za ní utratí přes 9 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
4: Organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitele má drtivá většina lístků, které byly v prvních dvou vlnách k dispozici. Další vlnu veřejného prodeje už letos pořadatelé neplánují.
1: Evropa 2, kde to stojí?
4: Na nehodu pozor na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy na 13. kilometru a na silnici 46 z Mělníka do Slaného u Nové Vsi se před D8 sune dlouhá kolona.
1: Evropa 2, jak je venku?
4: Bouřky postupují Českem, aktuálně se vyskytují na Sázavsku a Poděbradsku. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28. Zprávy jsou za námi a po nich už na Evropu 2 přichází Ivana a Koťák.
6: Greetings to listeners of Radio Europe 2. Europa 2 Variety, Europol, listening to Evropa

slow.

0: chceš iPhone, tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
1: roztočíš. Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
7: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jako mi dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Evropa 2 hraje na maximum. Dobré ráno, možná pode mnou slyšíte kultovní single z Beverly Hills a právě tato střední škola v americkém Los Angeles má normálně problémy. Chodí na ní o 30% méně studentů než v dobách covidu, nebo tedy respektive covid způsobil to, že tam chodí podstatně méně studentů.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Já nevím, vím, že tam chodila Rita Hayworthová a Shia LaBeouf, nebo jak se to říká?
1: Shia LaBeouf, ale to jsou takový ty jména, každý to říká jinak. Shia LaBeouf si řekla,
0: a čínský dort. My si tyhle ty témata taky necháme na pokračování v tomto týdnu, máte se na co těšit, ale teďka se tady budeme držet školních témat, protože zítra jdou děti do školy.
1: Mm-hmm. My jsme to doma řešili hodně, protože můj syn už chodí do základní školy, už jeden rok chodil a teď tam nastupuje moje dcera, jsou takzvaně vorok v té škole. A tak jsme včera mu říkali, co by měl pro dceru vlastně udělat, když tam bude jako prvňáček moje dcera. Jo, pro ségru. Teda ano, pro mou dceru, pro jeho ségru. Tak ráno jí připomenout, jestli má aktovku. A to je taková věc, kterou bychom od něj chtěli jako připomenout, nevím, jestli to není blbě, že na něj jakoby dáváme nějaký úkoly, ale myslím si, že je to dobře, jako trošku jí zkontrolovat, protože přeci je to chlap, má mladší ségru, pak jí prostě trošku ty první dny jakoby tam jako pomoc seznámit se třeba s nějakýma ostatníma dětma, i který nejsou v té třídě, i když si myslím.
0: Jakože by je násilím donutil, pojď sem.
1: Tohle je moje ségra. A ty budeš mít rád. Tak. Zastat se jí, jestli by jí někdo ubližoval.
0: On je docela čahoun, protože ty jsi, řekl bych, vysoká, Ondra je taky vysoký, takže on to bude čahoun. Mm-hmm. Takže jako ochránce ideální.
1: No, pak jsme mu říkali, že by bylo fajn, že oni se ty děti střetávají pak v jídelně. A to je takový ten bod zvláštní, kdy, hele, ono už ty předměty máš za sebou, už máš tu první matematiku, češtinu a pak seš ty jídelně a teď tam, ale taky prtvíš, jako jo, aby jí pomohl v jídelně, třeba pokud si nebude jistá, kam dát tát, nebo kde si sednout a tohle. A teď tím to včera tak jako by všechno vyprávíme, tohle třeba zastat si, kdyby někdo ubližoval, to už jsem říkala, nebo jí říkat, nebo já jsem tady taky a teď tím to vyprávíme a ta naše dcera říká, mami, a co když se tam první den nezamiluju?
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
3: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
4: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
3: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
7: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
8: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
8: Tak Zorko, tady to jsi zapila. No, to je vražda humoru napsala.
3: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
9: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce. Tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
8: Buďte v kanále, který s námi pořád. Evropa 2.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslav

0: Posloucháte Evropu 2, Maximum muziky s Koťákem, s Ivčou. My se tady bavíme o tom, jak je vlastně docela náročný poslat zítra děti do školy. Ano, možná i vy, co teď jedete autem, jste v práci nebo jste doma, zítra posíláte děti do školy, anebo vzpomínáte na to, jak jste vyšli do školy.
1: Já jsem děkuju, že jsi mě do toho tématu takhle zapojila. Já si tohleto dokážu představit maximálně ve hře, která se jmenuje Sims. Takže teďka jsem jim zbalil batůžek, udělal jsem jim svačinku a jako si
0: myslím. A ty myslíš, že to stačí? Ale jsou to nervy.
1: Jako příprava, myslím si, že to je to velmi podobný, ne?
0: Je to velmi podobný trošku. Hele, my jsme tady řešili, že můj syn trošku se má starat o moji dceru, která zítra jde, ano, do první třídy.
1: Mimochodem, promiň, mám tady teorii, říkal mi to jeden kamarád, že možná to je ještě lepší trochu naopak, že ty kluci, když odrostou, že víš, ty holky mají trošku víc na háku, ty ségry, jo, to je ségra, že se za ní trochu stydějí, ale že ty holčičky, když jsou starší, tak jsou prej jako velmi opečovávatelský vůči těm mladším bráchům.
0: No určitě, ale v té první třídě, když ona přijde do jiného, víš, jak prostředí.
1: A tam ten táďa bude stát v těch dveřích a bude to tam všechno měřit pohledem.
0: Ale hele, ale teď vážně, abych teď něco řekla i vážného. My jsme se včera, když jsme mu říkali to, co musí zítra udělat pro Leušku, naší dceru, tak jsme si zároveň zeptali nějakých jakoby chatů GPT a věcí a vlastně odborníků a ti nám řekli, že je blbý zase ty sourozence vystavovat takovému tomu tý míře zodpovědnosti, že se musí starat o nějakého sourozence. Prosím vás, neberte si z nás nějaký odborný tady příklad, co tady říkáme, jenom říkáme svý pocity. Zítra to všichni zvládněte, protože je to hezký den i pro rodiče, i pro nové školáky, i nenové školáky. Užijte si to, třeba se to povede, třeba se to nepovede.
1: Držíme palce, pochopitelně nám můžete přispět i do diskuze, klidně nám napište, my to začleníme do našeho vysílání. A jestli něco na vysílání na Evropě 2 miluju, tak kdykoliv si říkám, že bychom se mohli podívat třeba na zpátky do minulosti, tak tam vždycky najdu jakýkoliv téma. Tak dámy a pánové, zpátky do minulosti, pojďme se podívat do školy.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak kdysi vznikla škola. Tak Pepíčku, dneska musíš do školy.
3: Ne, no musíš. Ne, já nechci do školy.
2: No jo, ale to se nedá nic dělat.
3: A co tam budem dělat?
2: No, budu tě bičovat, mučit. Budeš dostávat do držky.
3: Já nechci chodit do školy.
2: No musíš, když jsi tam ředitel.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2 a zprávy má pro nás přichystané Katka Říhová.
2: Krásné dopoledne. Od ledna se má výrazně snížit podpora v nezaměstnanosti, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Podle Juchelky je úprava nutná, protože nabídek práce je dost a lidé by na podpoře neměli zůstávat déle, než je nutné. 24letá žena utrpěla v úterý při neodkladném císařském řezu ve fakultní nemocnici Bulovka popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Informaci přinesl deník N, podle kterého vzplál v závěru operace oheň od chirurgického přístroje v době, kdy byla pacientka potřena dezinfekcí. Nemocnice okolnosti případu vyšetřuje. Teď už se hlásí Zuzka.
3: Na jizersko-horské železnici přibude nízkopodlažních vlaků Regio Spider. K 15 vozům, které v Libereckém kraji jezdí od roku 2011, teď České dráhy pořídily dalších 9 vlaků. Jezdit budou hlavně na Frýdlansko. Přestanou tady tak jezdit vlaky Regionova, které zůstanou v záloze pro mimořádné situace. Vozy odkoupily České dráhy z Německa, kde jezdily u hranic s Francií. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Slávie ovládli 318. pražské derby a Spartu po 6 letech porazili v lize na jejím stadionu opět 3-0. Hrálo se poprvé od skandálního souboje v Edenu, který v květnu předčasně utěli divácké nepokoje. O branky se tentokrát postarali výhradně letní posily Novak, Šturm a Ajaosi.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozorněte na pražském okruhu na 18,5 kilometru u Ořechu směrem z letiště na D1 stojí porouchané odstavené auto a nebezpečně se tam vybočuje.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Teď dopoledne bude postupně od západu ještě zataženo s deštěm nebo přeháněkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne ale bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno jen ojediněle s přeháněkami. Nejvyšší teploty dnes 22 až 26 na jihovýchodě a východě až 28 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se.
5: V této hodině budeme míchat vařečkou, ale taky kouzlit kouzelnickou hůlkou. Co si pod tím představit? Já sám nevím, uvidíte.

0: Posloucháte pondělní vysílání Evropy 2, od mikrofonu zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Anthony Bourdain, víme?
1: Ten kuchař?
0: Anthony Bourdain je zesnulý, velmi známý sympaťák, kuchař, bohem. Je to mimochodem chlapí, který se třeba proslavil i tím, že s Barackem Obamou sedí v thajský nebo vietnamský restauraci, kde mají účet asi za 6 dolarů a dávají si tam fočko spolu. No ale byl to jako takovej, no řekl bych bohem. Jo? A teď úvaha.
1: Ano.
0: Do českých a slovenských kin vstoupí brzo právě snímek, který mapuje jeho život, autobiografie.
1: Ano.
0: No a vznikla na základě tohohle taková vtipná koláž. Co by Anthony Bourdain dělal, kdyby byl v Česku, kdyby objevoval prostě kouty České republiky?
1: Vzhledem k tomu, že teda on byl proslulý tím, že o gastronomii mluvil úplně jako jinak než klasický kuchařský celebrity, že vždycky si na tom něco našel a vždycky se nebál jako zkoušet ty věci, které jako by nikdo neskusil, tak jsem strašně zvědavá. Ale nebyl to teda uhlazený kuchař, to si pojďme říct.
0: Podotýkám, že to jsou jako mýmy, jo, takže snědl by dva řízky z alobalu a vypil 6 plechovek kozla ve Valašském expresu směr v Setín. Dal by si meníčko v Motorestu na Rohlence. Vyzkoušel by všechny druhy hořčice ve stánku na Míráku.
1: To, pozor. Ježíš, ale to je nádhera.
0: Tam mají ty párky bez střívka, to mám moc rád, doporučuju. Uvařil by Havlův guláš s babicou a hejmou. Potom tady máme sjel by Vltavu a zastavil se v tábořišti u tří veverek.
1: A podle mě by byl i u devíti křížů a no, byl by i v Melikaně a byl by prostě na
0: tak
1: více místech.
0: Pozor, hele. No. Ve snaze najít zapomenutý recept kontaktoval kuchařku ze školní jídelny v důchodu. Odměnou mu byl na krásném ubrusu prostíraný kuřecí plátek se zapečenou broskví. Johanšino tajemství, dámy a pánové.
2: Na stav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you to
4: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
5: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
2: Evropa 2.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: La. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
2: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete let.

0: Bezdomově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Zpátky k muzice.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Jebina, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dneska to vysílání trošku patří dětem. Není pochyb, protože už zítra jdu do první třídy, a nebo do druhé, do třetí, mám to všechno vyjmenovávat. Třeba i jakoby do devátý, no.
1: Ano, těch tříd je hodně.
0: Těch tříd je hodně. Jestli něco můžete ještě udělat mimo teda, mimo vůbec toho, že začíná školní rok, nebo třeba o víkendu, nebo i všední den, když nejsou zrovna ve škole, navštívit nějakou výstavu. No, jaká výstava se nám nabízí? Taková, který jsme i mediální partner, ale já musím říct, že hele, když děláte v rádiu, tak se stává, že jste mediální partner něčeho a třeba vás to taky nemusí zajímat. Jo, jenže
1: tohle nebude ten případ.
0: Tohle no. Nebude ten případ. Prostě miluju Harryho Pottera a The Exhibition v PVA Expo Praha Letňanech, kde jsme byli o víkendu s dětma. Bylo to ku příležitosti narozenin mého syna, který prostě dokonce jakoby někdo to viděl na nějakých billboardech a říkal: "Mami, tam je mediální partner Evropa 2." On neříkal mediální partner, on říkal: "Tam je Evropa 2, nemůžeme tam jít." Šli jsme, je to krásný. Ta výstava mimochodem trvá do 21. března 2027. A jestli bych něco vypíchla. Já nevím, viděl jsi koťáku Harryho Pottera?
1: Nejsem úplnej potrovec, takže tak po povrchu klouzám.
0: Ale já taky. Víš, co se stalo? Teď už jsem potrovec. Strašný potrovec.
1: Chytlo tě to.
0: Protože když jdeš na tu výstavu, tak začneš být potrovec.
1: Tak co tam je? Co se tam dá?
0: Ty prostě vstoupíš do toho světa těch bradavic, že jo? Vstoupíš tam, projdeš přes tou velkou síň, ty víš třeba prteď, jakoby, jo? Nebo nevíš?
1: Nevím.
0: Velká síň, jsou tam ty koleje popsané, bradavický koleje, co jaká znamená. Ty můžeš být v Hagridově chýši, takže moje děti se vyfotili spolu na jedný malý židli, teda velký židli, protože je to Hagridova chýše.
1: Já teda mám občas doma takový nepořádek, že to připomíná.
0: Hagridovu chýš, možná. Ale hlavně, co se těm dětem strašně nejvíc líbí, nejsou jenom teda originální věci z filmu, to si myslím, že je spíš pro ty dospěláky, protože tam zblízka můžete vidět autentický filmový rekvizity a ty originální kostýmy. Hermiona, Harry prostě a všichni, v kterých oni jako
1: jo,
0: to natáčeli.
1: Ale dokonce.
0: Ano. Aha. Ale vy si tam sami můžete vyzkoušet a hlavně vaše děti ty kouzla. Takže to není jenom koukání, to fakt interaktivní, jako ono spoustu výstav říká, že je interaktivní, tohle je opravdu tam interaktivní, jo. Vy si můžete uvařit lektvar, zasadit mandragoru, bojovat s bubákem pomocí digitální hůlky, vyvolat patrona nebo si zkusit fanfrpál.
1: Ne, ne.
0: Jakože já jsem si ho zkusila, vyhrála jsem?
1: Nevyhrála.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: muziky Evropy 2. Jen několik málo minut nás dělí od 11. hodiny, což tedy znamená střídání stráží. Ještě než se tak stane, tak vás tady s Ivankou zveme na sociální sítě i taky na web Evropy 2, protože vzhledem k tomu, co se tady dneska ráno dělo, tak toho obsahu na sociálních sítích, včetně Instagramu, Facebooku, WhatsAppu a webu, tak to budeme prostě plnit, budeme to do vás dávkovat.
1: Bylo to divoký, možná i bude ještě dál divoký, ale jestli něco divoký nebude, tak to bude podle mě takový to, že se teď zastavíme trošku i po těch prázdninách a my se na vás tady s Koťákem budeme těšit každý všední den od 9 do 11 a moc nás to baví s váma.
0: Je to parádní, stejně tak jako vysílání Pavla Cejnara, který pokračuje mezi 11. a 13. hodinou.
2: Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
1: 11. hodina je tady, posloucháte Evropu 2 a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
2: Hezké dopoledne. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s ministry. Následně rezort návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek. Po slunečném víkendu přichází velká změna počasí. Studená fronta do Česka přináší déšť. Pršet bude hlavně dopoledne na většině území a lokálně se vyskytují i bouřky. Během odpoledne už by se obloha měla zase vyjasnit. Teď předávám slovo Zuzce.
3: Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun. Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je zejména velký sál s dobrou akustikou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Slavie se vrátila na vítěznou vlnou. V 6. kole první fotbalové ligy ovládla 318. derby a Spartu na jím stadionu porazila 3-0. O branky se postarali výhradně letní posily Novák, Šturm a Ajosi.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou počítejte na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem ze Svitav před Lipůvkou a kolona je také na silnici 16 z Mělníka do Slaného před Novou Vsí.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dopoledne je zatažené s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i s bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přeháníkami. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 má teď slovo Pavel Cejnar.
1: Opravdu můžu konstatovat, že až neuvěřitelně rychle to uteklo. Poslední srpnový den, posloucháte Evropu 2, ale my si to užijeme.

0: poslední srpnový den a taky v pondělí vás ladí Evropa 2, lehce po 11. hodině. No a opravdu to rychle uteklo, prázdniny jsou za námi, zítra začíná další nový školní rok. No a já bych chtěl říct, že ty prázdniny pro mnohé byly opravdu plodné, nevím, jak jste to měli vy osobně, ale jeden majitel jisté floridské restaurace, tady na Floridě, tak byl na dovče, jen tak jako odpočíval a vymyslel jednu skvělou věc, kterou provozuje každé první pondělí v měsíci. O co konkrétně se jedná, dozvíte se už za chviličku. Takže nikam neodcházejte, mějte pohodové pondělí, stále srpen a tady je vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení vodu a plyn.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní pondělní, stále ještě dopolední Evropa 2, no a jak už jsem říkal před chviličkou, s pikantním vylepšením své nabídky přišel jistý majitel restaurace ve floridském Hollywoodu, aby vzbudil pozornost a přilákal nové zákazníky, jo. A teď se držte, co se stalo. Každé první pondělí v měsíci, to znamená ne dnes, ale až příští týden, dneska je přece jenom ještě srpen, má vyhrazeno pro hosty, kteří si chtějí vychutnat jídlo úplně nazí. Ano, úplně kompletně. Abyste měli představu, tak okna restaurace jsou tónovaná, zacloněná, aby ty, co chodí okolo, nemohli šmírovat. No a kolik to stojí takhle, když někam přijdete úplně nahatý a jdete na véču, tak pro muže činí vstupné $250, což je asi 5250 korun, pro ženy $150, to je 2100 korun, zatímco páry zaplatí dohromady $300, takže 6300 korun. On to dělá tak, aby tam chodili v párech, protože chodí tam očumovat takový ty, kteří jsou třeba sami, jo. No a ten vstupní poplatek zahrnuje menu o 5 chodech a přípitek šampaňským. No a nabídku můžou využít osoby starší 18 let. Personál je profesionální, ten je teda oblečený, nechodí mezi těma nahatý. No a mě zajímalo, co se stane potom, až když jako dojedí, jestli to nějakým způsobem nezvrhne, ono si to říká, ale ne. Všechno probíhá v pořádku a je tady jedna obrovská výhoda. Pro je to místo, když tam jdete, tak vůbec nemusíte přemýšlet, co si vezmete na sebe. A hlavně u žen to dává rychlost odchodu z domu. Takže ať budete jíst dnešní oběd, chci vám popřát, ať vám chutná a budeme rádi, když do ouška vám bude hrát i dál vaše Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88 do

0: pondělní dopolední Evropa 2 a já připomínám, že i tento týden vás čeká nejprestižnější česká hitparáda Evropa 2 Music Chart. Čtvrtek premiéra, neděle repríza, včera proběhla, no a teďka je v plném proudu hlasování, protože bez vás, posluchačů a bez vašeho hlasování, by jsme ten žebříček dohromady nedali. Hlasuje se aktuálně přes náš web Europa2.cz a hlasuje se až do zítřejšího poledne. Tak tam dejte hlas svýmu favoritovi a pošlete ho do špice nebo na vrchol žebříčku Evropa 2 Music Chart. Je to na vás, na vašem hlasování. Za chviličku 12. hodina čerstvé zprávy a vám přeju stále dobrou náladu s vaší Evropou 2.
1: Evropa 2. 88.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Pondělní Evropa 2 je tady poledne a my máme pro vás nejčerstvější zprávy.
2: Pěkné poledne. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto tvrzení, že vede předvolební kampaň za své znovu zvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Své rozhodnutí chce Pavel zveřejnit v polovině příštího roku. Podle policie je...

0: Posloucháte dnešní pondělí, teď už odpolední Evropu 2. Za chviličku flashback, vydáme se hudebně do roku 2004, ale dnes je poslední srpnový den, 31. Můžeme tak jako přemýšlet, jaký to bylo o prázdninách na Dovče, jaký vůbec celý to léto bylo. Mě by zajímalo, jestli si dokážete tipnout jen tak mezi sebou, zkuste to vyhrknout, jaká byla nejoblíbenější příchuť, ať už alkoholického nebo nealkoholického drinku, nebo třeba nějaký zmrzliny, anebo ledový tříště. Tak co jste měli letos úplně nejradši? Ono to bude docela dost individuální, ale byl udělaný takový žebříček a na prvním místě se umístila mangová příchuť. Mango bylo prostě hrotem a nejlepší příchutí letošního léta. Co bude v příští rok, na to si musíme pár měsíců počkat, ale něco končí, aby zase něco nového začalo. Můžeme možná vyhlásit nějakou soutěž, jaká příchuť bude vládnout podzimu. Na to si musíme počkat. Takže jsem rád, že i dál posloucháte Evropu 2 a za chviličku ten slibovaný flashback bude rok 2004. Evropa 2. Maximum
1: muziky. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.

0: podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: Pocem, ty draku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
0: Tohle je možný jenom tady.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jakoby dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Od dnešního dne v tento čas na Evropě 2 budeme opět hudebně vzpomínat. Ve flashbacku se navrátíme do roku 2004. Já měl tyhle ty holky vždycky rád. Byly to děvčata, které dávaly vždycky patřičnou energii, ale dneska si dáme takovou, dá se říct, romantickou píseň. Rok 2004/2005, jo, album Greatest Hits a jmenují se Atomic Kitten. Ten single se jmenuje Cradle. Tak co jste dělali v roce 2004 a 2005? Zkuste zaspomínat, tento song vám k tomu jistě pomůže. Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
1: Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
1: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokletní.
7: A ty jsi primář.
1: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Hladí vás pondělní odpolední Evropa 2, 31. srpen a zítra to začne nový školní rok. Já už jsem řekl, co jsem chtěl říct a měl říct, už jsem odehrál všechno, co mě bylo naplánováno a těším se na zítra, protože i zítra budu rád, když budete poslouchat mezi 11. a 13. hodinou. Cejny se loučí, mějte se krásně, zítra ahoj! Maximum muziky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
3: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: To v těch dlouhodobých vztazích pracovník bývá.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
5: Ježíš, je to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáš, je to je trapný, opravdu.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Buď to v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
6: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
7: Moc!
6: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Odbí 13. hodina, posloucháte Evropu 2 a my jdeme na čerstvé zprávy. Slovo si bere Lucka Hněvkovská.
2: A přeju krásné odpoledne. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude 389 miliard korun. Po jednání vlády to dnes novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu vládě předložila. Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021. To byl 419 miliard korun. Nové zabezpečení vlaků má odradit vandaly. České dráhy namonitorují kamery do více než 50 svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro 90 milionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost a hlavně odradí sprejery. A do Kolína nás vezme Zuzka.
3: Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k obchodnímu centru Futuro. Veškeré práce by mohly být hotové do konce října, o měsíc dřív, než je oficiální termín dokončení. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Stanice budované linky metra D mají své definitivní názvy. Ty se od těch dosud používaných návrhů v několika případech liší. Dnes to schválili pražští radní. Náměstí Bratří Synků změnili na Nusle. Olbrachtova se bude jmenovat Ryšánka. Názvy stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš radní ponechali v dosud užívané podobě.
0: Evropa 2. Kde to stojí?
2: Kolona je na D1 z Vyškova do Brna od 213. až po 203. kilometr. Zdržení je na 20 minut. A pozor, na D11 stojí porouchané auto ve směru na Hradec Králové na 56. kilometru za nájezdem z Kolína.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne bude většinou polojasno, přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupají na 22 až 26 na jihovýchodě a východě až 28 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už maximum muziky a Kuba Štěpán.
1: Děkuju za slovo, jdeš dělat kafe?
2: No jasně.
1: Tak prosím i pro mě, děkuju.
2: Pro koho ještě?
1: Pro nikoho, jsme tady dva, to stačí. No a co si prodloužit léto a vyhrát letenky za 20 000 korun, abyste mohli vyrazit k moři třeba i během září nebo října. Nechci vám úplně napovídat, ale být vámi jsem na dosah pondělní Evropy 2. Tak hezký odpoledne přeju.
0: Evropa 2.

Poslední srpnový den užíváte ve společnosti Evropy 2. Bohužel prázdniny definitivně dneškem končí, ale na Evropě 2 si je budete moct prodloužit. Máme tu pro vás týdenní soutěž, kdy denně budeme soutěžit o voucher na letenky do destinace dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 korun. Slyšíte správně? Výherním signálem pro dnešek bude Kygo, Khalid a Griffin. Jakmile uslyšíte jejich společný single Save My Love v rámci Maxima muziky, tak kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888 vyhrává. Je to jednoduchý, letenky v hodnotě 20 000 korun mohou být vaše. Doporučuji vrknout na podrobnosti na Evropa2.cz.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž s Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
2: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Nemůžu se ubránit dojmu, ale konec srpna má prostě jednu zvláštní vlastnost. Ještě před pár dny jsme byli schopni večer jen tak někam vyrazit, posedět venku nebo nechat víkend úplně bez programu. Pak se ale kalendář najednou začne překlápit do září. A najednou máme pocit, že je potřeba během několika dnů dohnat práci, povinnosti, samozřejmě cvičení, že jo, schůzky a ideálně si ještě kompletně srovnat život. Jenže právě tenhle přechod z letního volna rovnou do režimu v uvozovkách od rána do večera něco musím, nám nemusí dělat vůbec dobře. Mnohem příjemnější je nechat si v září kalendáři trochu vzduchu, nemít naplánovaný každý večer, pokračovat v procházkách, občas něco vymyslet na poslední chvíli a ponechat si pár věcí, které nám přes léto prostě vyhovovaly. Konec prázdnin totiž nemusí automaticky znamenat konec veškeré pohody. Povinnosti samozřejmě přibude, ale není potřeba jim dobrovolně odevzdat úplně každý volný večer, že? Takže možná letos nebude potřeba vstupovat do září s předsevzetím, že od prvního dne pojedeme na 100%. Bohatě stačí rozjet se postupně. Na rovinu, ono nás to září stejně dřív nebo později dožene samo. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
3: Evropa 2.
0: Maximum muziky.
4: Maximum tvý

0: Posloucháte Evropu 2. Tak zítra návrat do školy. Možná to máte podobně, že i když už dávno do té školy nechodíme, myslím tím dospěláky, tak konec srpna s námi pořád něco dělá. Přes léto se všechno tak nějak rozvolní, lidi jsou na dovolených, večery jsou delší, plány volnější a pak najednou přijde září. A najednou se kalendář prostě začne plnit rychlostí, jako kdyby celé léto jenom čekalo za rohem. Tak vrací se kolegové, že jo. Děti jdou do lavic, přibývají schůzky, povinnosti a samozřejmě i pevné časy. A hlava se to začne přehrávat dopředu ještě dřív, než se vůbec něco stane, takže i dospělý může mít právě dnes, tedy na konci srpna, takový malý pocit, zítra se jde do školy, jen místo aktovky řeší maily, práci a to, že zase bude všechno nějak víc na čas. No, prázdniny o fíko samozřejmě jako dospělí nemáme, ale tenhle pocit nám zůstal podezřele věrný. Nebo to máte jinak? Šabuzi nebo Eddie Stylov, okoření další minuty. Tady u nás na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: 14. hodina je tady, ladíte Evropu 2. Na řadě jsou aktuální zprávy. Pokračuje Lucka Hněvkovská.
2: Pěkné odpoledne, zítra na cestách zvlášť opatrně. Do školy půjde 115 tisíc prvňáků. Z hlediska nehod patří právě začátek školního roku v okolí škol k nejvíce rizikovým obdobím. V září i říjnu se stane o desetinu více dopravních nehod než v průběhu roku. Z BESIPu doporučují rodičům s dětmi cestu do školy projít. Dětem hlavně zdůrazňovat, aby sledovali okolí a nekoukali do telefonů. Vláda dnes schválila novelu zákoníku práce s pravidly odměňování. Vychází ze směrnice o průhledném odměňování. Novela usnadní přístup lidí k informacím o odměňování, posílí možnost domáhat se práv a napraví rozdíly ve výdělcích mužů a žen, které nejdou odůvodnit. A teď už Zuzka.
3: V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla první etapa stavby biatlonového areálu. Sportoviště s okruhem a střelnicí bude sloužit především dětem od 8 do 15 let. Vedle areálu vzniká i parkoviště a altán. Stavba areálu vedle fotbalového hřiště trvá zhruba měsíc. Město za ní utratí přes 9 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Švýcarská policie dnes zadržela kvůli víkendové střelbě na hudební párty Švýcara. Vyšetřovatelé nyní předpokládají, že na akci střílel jeden útočník. Dosud nebylo jasné, zda střelců nebylo více. Motiv i pozadí činu policie nadále vyšetřuje. Při útoku zahynula mladá Italka. 5 dalších lidí utrpělo zranění.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na D1 před Prahou na 16. kilometru před sjezdem na Všechromy. Dvě osobní auta se srazila na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 na 82. kilometru se zpomaluje.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne bude většinou polojasno, přeháňky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Kuba Štěpán.
1: Lucko, děkujeme. Jedna píseň z poloviny 80. měla provokativní název, výrazně posunula kariéru své interpretky a dodnes řadí k jejím největším hitům, co nás čeká v pondělní kultovce. Držte vlnu a dozvíte se, tady u nás na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Kultovka Evropy 2.
1: Míříme do roku 1984, kdy Madonna vydala single Like a Virgin. Právě tahle skladba jí pomohla definitivně vystřelit mezi největší popové hvězdy. Text přitom není doslova o panenství. Autor Billy Steinberg v něm popsal pocit, kdy po špatném vztahu přijde někdo nový a vy najednou dostanete právě pocit nový, že začínáte znovu. Song se stal Madoniným prvním americkým číslem 1 a na vrcholu Billboard Hot 100 vydržel 6 týdnů, takže jedna skladba, jeden dost provokativní název a z Madony byla definitivně ikona osmdesátek. Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
4: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Nenechte si ujít v České televizi.
10: Měli jste bůh fajn.
11: V 16 se všechno láme.
10: Je to jiný, než s holkou.
11: První vztahy. První rozhodnutí.
12: Říkal jsi, že má holku?
13: Jo.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Děbina, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. A děláte velmi dobře, protože prázdniny u nás v žádném případě ještě nekončí. Klub Hot Peppers vás zve k soutěži. Jejich hosteskám se totiž nedávno stala na pražském letišti dost neobvyklá situace během odletu. Letadlo do Splitu už odjíždělo od stojánku, když se zjistilo, že ve VIP salonku zůstala parta cestujících, včetně 8 hostesek. Takže letadlo se vrátilo, což je krásná zpráva úplně pro všechny, kteří někdy dobíhali ke gateu, že jo? Stačí příště zkusit výrazně lepší doprovod. Nicméně, hostesky v tom byly opravdu nevinně. Z Hot Peppers vám to prostě nikdy neuletí. Klub Hot Peppers se rozhodl dát šanci posluchačům Evropy 2 a vyhrát voucher na letenky. Ptám se, kdo se dovolal na 257-400-888. Tady je Jakub Evropa 2.
1: Čau, David.
0: Nazdar, Davide. Davide, kdyby byla možnost vyrazit kamkoliv na dovolenou, kam by to bylo?
1: Asi Španělsko.
0: Proč zrovna Španělsko?
1: No, protože jsme teď plánovali, že asi poletíme do Španělska.
0: Takhle, zítra nám začíná září. Myslím si, že jako spousta lidí se navrátí do běžného režimu. To se ti úplně nechce.
1: To je pravda.
0: Teď otázka, jestli jsi třetí v pořadí, Davide. A nebudu tě napínat ty časy zabalit, protože voucher na letenky v hodnotě 20 000 korun je tvůj, gratuluju.
1: Jo!
0: Slyším, že tam máš kolegy, jsi v práci.
1: Jo, jo.
0: Hele, za 20 litrů myslím si, že budeš moct jít minimálně jednoho, možná i dva kámoše sebou.
1: To je hezký, jo.
0: Ne, máš určitě lepší plány. Davide, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily. Jo. Já ti gratuluju a zatím ahoj.
1: Díky, čau.
0: Vezměte kámoše, zbalte kufry a jak už jsem říkal, zakončete léto stylově s Hot Peppers a Evropou 2, která vám vouchery na letenky bude nadělovat v rámci soutěže celý týden, takže i zítra budete mít možnost se mnou mezi 13. a 15. hodinou. Podrobnosti najdete u nás na webu na adrese evropa2.cz.
2: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Novinky Evropy 2. Aleso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz

0: Coldplay nechybí v rámci pondělního maxima muziky tady u nás na Evropě 2. Do 15. určitě zazní ještě Martin Garrix a Ed Sheeran, no a s 15. hodinou nebudou chybět nejen čerstvé zprávy, ale taky Tomáš Zástěra, odpolední show, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, počkej, zase blbě.
1: Jo, tak, mikrofon, dobrý, ahoj, já vítám všechny po dlouhé době tady na Evropě 2 a osamocen, ale o tom více, pochopitelně asi tušíte, proč kolegyně Hejdová pravidelně opouští, stejně jako stěhovaví ptáci, tento prostor. A my samozřejmě udáme pravý důvod, který už dávno znáte. Je to šokující, ne? Já bych něco řekl, jako šokující informaci vám prozradím za chvilku, kterou už ale víte stejně. Ale potřeba to prodat. Počkej, nevíte vůbec, kam odjela?
2: Ne.
1: Je to něco nečekaného.
0: Tak Kamila Zorka. Budeme dělat i s Luckou překvapený.
1: Kam asi odjela? Já to vím, mám exkluzivní informace.
0: Do teplých krajů.
1: Už prozraduješ moc.
0: Dobře. Tak ono je vedro prakticky po celý Evropě,
1: tak
0: že?
1: Tak loni, když jsem tam za ní jel, tak jsem si bral teplý svetry a bundy. Více o tom za chvíli. A proč jsem si to bral, taky více za chvíli. Evropa 2. 8.

0: Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: A s vámi je už odpolední show na Evropě 2 a taky Lucka Hněvkovská. Jsou tu zprávy na 15. hodinu.
2: Přeju hezké odpoledne. Na Evropu míří další vlna veder. Během prvního zářijového týdne se čeká zejména v jižní polovině Evropy. Podle některých scénářů by se teplý vzduch mohl dostat do většiny Evropy. Nadprůměrné teplé počasí by tak bylo ve většině Francie, v Německu, Rakousku, Švýcarsku a také v Česku. Tady se mají v pátek dostat teploty nad 30 stupňů. Platové tabulky se od ledna nejspíš změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok být 24 900 korun. A zprávu z regionu přidává Zuzka.
3: Na jizersko-horské železnici přibude nízkopodlažních vlaků Regio Spider. K 15 vozům, které v Libereckém kraji jezdí od roku 2011, teď České dráhy pořídily dalších 9 vlaků. Jezdit budou hlavně na Frýdlansko. Přestanou tady tak jezdit vlaky Regionova, které zůstanou v záloze pro mimořádné situace. Vozy odkoupily České dráhy z Německa, kde jezdily u hranic s Francií. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Nepálu je po ničivých povodních aktuálně pohřešováno nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Dnes to uvedlo tamní ministerstvo zahraničí s tím, že dosud se podařilo zachránit 323 cizinců. Cizinci se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona na půl hodiny je na D1 z Vyškova do Brna od 218. kilometru až po D2 a 5 minut navíc budete potřebovat na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 15. až 18. kilometrem k Ořechu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou polojasno, také odpoledne by mělo zůstat polojasno, přeháňky se objeví už jen ojediněle a nejvyšší teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až k 28. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Na Evropě 2 startuje odpolední show, dnes s Tomášem Zástěrou.
1: Dnes a na další dva měsíce s Tomášem Zástěrou. Kde se ta cácorka asi tak courá, si probereme za chvíli tady na Evropě 2. Díky, že jste se mnou.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ze starého dobrého zvyku zapínám i druhý mikrofon po mé levici, kde běžně se dává kolegyně Zorka Hejdová. Teď je tam prázdno, osiřelo. Zatímco ranní show má novou posilu, tak odpolední show o jednu členku přišla na dočasný limit časový. Zorka Hejdová toho času odjela do exotické destinace. V tuto chvíli, kdy se má oteplit tady na 32 stupňů, tak ona odjela tam, kde je chladněji. A to sice, kam to odjela? Gran Canaria, že jo? No, se nepletu. No. Kde startuje opět ten ostrov lásky. Jo. Takže jsme tady s Luckou konstatovali, že jí vlastně trochu závidíme.
1: Malinko jenom.
0: Malinko, jo. Lucka jí závidí samozřejmě ne ten pobyt u moře, ale ty šaty. Já jí závidím ten pobyt u moře, protože se tady trochu z toho můžeme svoknout taky časem, jak začne ty plískanice, brzo se bude stmívat a ona se bude mít dobře tam. Ale zase potom návrat, ten návrat. Přátelé, musíme tady jako říct vlastně, jak to probíhá u Zorky, ten návrat. Já jsem to tady konstatoval, že jsou to v podstatě tři fáze. První je taková ta fáze euforie, že se vrátila zpátky do práce. To je takzvaná energetická Zorka Hejdová. To je Tomáši, mám nejlepší náladu na celém světě. Vesmír mě přeje, všechno je pozitivní. To je návrat.
1: Jo, jo, to je jak dlouho?
0: To trvá zhruba týden tohleto. Jo. Po týdnu se přeloupává Zorky nálada do toho, jakože je tady hnusně. Je tady hnusně, ale ještě pořád to docela jde, ale ty lidi tady prostě a ty auta všude, nejsme to zvyklá. Jo. A třetí nálada je potom deprese Zorky Hejdové, to přichází s raným podzimem takzvaně. A to je Tomáši. Já nejsem schopná žít bez moře. Naštěstí pak přichází Vánoce a ono to taky potom půjde. Tak díky, že jste s odpolední show, která bude dva měsíce jednomůžná, takzvaně, ale Lucka a ostatní zprávařky budou sekundovat, takže to nějak uhrajeme i bez Zorky. Každopádně pěkné odpoledne a za chvilku další hudba, třeba Eva Farná. Na Evropě 2.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jako mi dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Pokud vás tak trochu zajímá budoucnost energetiky, tak mám tady zajímavou zprávu z Japonska, už ten podkres o tom asi jasně napovídá. Totiž základní problém je, z čeho tu energii zaprvé vyrobit, to jasný, ale pak kam ji uložit. Máme tady takovou dvojkombinaci toho, co japonský inženýr vynalezl. Totiž on tu energii nejenomže ukládá, ona je tam uložená automaticky a vyrábí se sama. Kde to asi může být? No je to normální země, v podstatě jako kompost, jinými slovy. Jo. Je to jako šokující zpráva, kterou tady čtu. On vyrábí články, takzvané kompostové články. Je to nějaká bedna, ve které je hlína se žížalama, s těma mikroorganismama. A on vynalezl, že vlastně tím, jak oni tam pracují, ty mikroorganismy v tom kompostu, tak vyrábí nějaký malý množství energie. A při nějakých jako zesilovačích, nevím, co tady píšou, já se to v tom nevyznám, tak vlastně to vyrábí tolik energie, aby to dokázalo napájet nějaký mikrosenzory, nějaký mikroLED lampičky a tak dále, což jsou třeba takové věci, které jsou potřeba dlouhodobě a opakovaně nemůžete měnit baterie. Takže tady ten článek vydrží relativně dlouho na základě nějaký vody a něčeho, co se tam akorát naleje, a ty mikroorganismy skutečně fungují jako kompostová baterie a vyrábí ten kompost vlastně elektřinu. Každý kompost, který máme na zahradě, vyrábí elektřinu. To je fascinující. Takže já jsem si říkal, když jsem tam byl posledně čůrat, že tak jako brnělo a jen mě šimralo. Vlastně to bylo docela příjemný. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtano.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
7: tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
4: Na Evropě 2.
8: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
11: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, a to sice 50% kolegyně Zorka Hejdová na Ostrově lásky. Mámě jsem to pochopitelně říkal, ale 100% se vsadím, že si to nepamatuje. Ostatně ověřme si to tak, že právě teď vytočím.
3: Ano, ahoj, děti.
2: Máti, čau, jsem tu sám, rovnou z kraje ti to říkám.
3: Jo, ona je nemocná, jo, nebo to.
2: Ale mami, teď jsem ti vyprávěl, že zase jede pracovat, jede na ten island, no, její, no.
3: Já myslela, že si dělá legraci, tak ona vždyť říkala, že si bere volno.
2: No, na dva měsíce opět, ano.
3: No, 2 měsíce měla volno, pak si vzala zase další týden volno. Ale si tam z toho dělá, já nevím, ona si bere volno proto, aby mohla mít volno.
2: No tak musíš někdy odpočinout, když máš volno, tak se pak musíš v práci trochu odpočinout, že si vezmeš další volno.
3: A kam jela?
2: Teď jsem ti teďka říkal, teď jde točit ten pořad zase.
3: Ježiš, ten pořad, prosím tě, to je taky pořád.
2: No to je pořád, no, pořád, no.
3: No.
2: A teď, teď na to stejně koukáš, prosím tě, co kecáš.
3: Ale prosím tě, viděla jsem 2 díly a byla jsem z toho akorát vynervená.
2: Ty holky mají 2 dílné plavky, takže jsi viděla správně 2 díly, horní a spodní. No.
3: Hele, já nevím, ale co tam oni hledají. Oni si myslí, že jim to vydrží takový vztahy.
2: Ale ti
3: podle... Komu to kdy vydrželo?
2: Podle nějakých článků, tak nějaký ty vztahy pořád drží ještě, máti?
3: Jo, to by mě zajímalo. Hele, vy chlapi si myslíte, že snem každý ženský je najít si dokonalýho chlapa. Ale chyba lávky. Snem každý ženský je žrát a nepřibrat.
2: A najít si nedokonalýho chlapa, aby ho mohli změnit, že jo, k obrazu svému.
3: No, prosím tě. No hele, já jsem z toho, a teďko budeš zase 2 měsíce sám, jo?
2: Je to tak, no.
3: No jo, tak vidíš to ještě, že tady máš mě.
2: Takže dvojitý neštěstí, pro boha živý, co mě to potkalo.
3: No, ještě, že tady máš mě, Tomáši, to bys mi nedal 2 měsíce, to bys si se sám dobrovolně ukamenoval.
2: Ok, tak den číslo 1 za námi, volám zítra. Ahoj.
3: Jo, tak mi zítra zavolí, já budu čekat, jo? Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: A máme minutu po 16. hodině, pojďme na další zprávy. Lucka Hněvchovská připravená, hezké odpoledne všem. S Evropou 2 pochopitelně.
2: Dobré odpoledne. Pražský vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové v kauze Čapí hnízdo podmíněný a peněžitý trest. Její obhájce rozhodnutí označil za nezákonné a podá dovolání k nejvyššímu soudu. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude 389 miliard korun. Po jednání vlády to dnes novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu vládě předložila. Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021. To byl 419 miliard korun. Zuzka přidává další zprávu.
3: Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun. Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je zejména velký sál s dobrou akustikou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Domácí svaz informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona na půl hodiny je na D1 z Vyškova do Brna od 218. kilometru až po D2. Zdržíte se také na D1 od Prahy, před Brnem budete popojíždět 10 minut a 10 minut navíc budete potřebovat na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 14. a 18. kilometrem.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne zůstane polojasné, večer a noc už bude více oblačná až zatažená, místy zaprší a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra pak bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 25. Tolik zprávy, teď už pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A jak tady čtu, tak je možná rozklíčovaná jedna z největších archeologických záhad. Stará skoro 2000 let, tak schválně. Počkejme si na to na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: míčem a svým koženým kloboukem a bundou. Vždycky zvládnul to, co měl. Teďka aktuálně tady čtu archeologický objev, který nemá obdoby za poslední dobu. Záhada stará 2000 let, totiž kde je Ježíšova hrobka. No, řada modlících se lidí chodila do kostela, který se jmenoval Chrám Božího hrobu, protože údajně tam, pod tímto chrámem, který byl postaven právě nad hrobkou Ježíše Krista, tak tam je ta síla, ta léčebná síla toho náboženství, že? Ale skeptici říkali, že to tam není. Každopádně teďka archeologové udělali pod kostelem sondu mikroskopickou nějakou trhlinou a dali možná věřícím za pravdu, že podle analýzy různých prachových nějakých částeček a tak dále, to může být skutečně hrob Ježíše Krista, že to odpovídá popisu v Novém zákoně, kde byl Ježíš pohřben. Takže skutečně je možný, že ta záhada stará 2000 let našla pozitivního rozřešení, že skutečně tam pod chrámem Božího hrobu je ten Boží hrob, což by bylo fascinující. Na druhou stranu archeologové říkají ještě pozor, nikde tam není napsáno to, co tam našli, že je Ježíš Kristus, ty ostatky. Není tam žádná cedule, nic. Takže jako upřímně cítím v kříži, že nějakou dobu to ještě bude zahaleno bederní rouškou tajemství a poslední křížovou korunu bych na to nesadil. Nebo trnovou korunu, promiňte. Evropa 2.
1: Každou středu večer si na Evropě 2.

0: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
1: Si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: Hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Děbina, to byla pantofla z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: 16 hodin a 33 minut posloucháte odpolední show na Evropě 2. Blíží se opět topná sezóna, byť to nikdo z nás úplně nechce slyšet na plná ústa, ale já to říkám, blíží se topná sezóna. A čtu tady, jak teďka řeší vytápění například v Peru, kde není energie na zbyt, elektrická zejména, plyn taky ne, že jo, častokrát tak dále. Přišli tam s chytrým vynálezem inženýři tamní, a to sice takzvané solární balóny. Jak se to představit? Já když jsem to viděl na fotce, vypadá to velice jako zajímavě, až impozantně, až jako trochu divně. Prostě každý dům, který chce takové vytápění, má nad svojí střechou velký černý balón. Proč černý? Asi jasný, protože slunce vyhřívá, a to i v zimě pochopitelně, černou barvu nejlépe, a uvnitř v tom balónu se hromadí velmi teplý až horký vzduch, a to i v zimních chladných měsících. A oni ho potom využívají nějakým jako čerpadílkem nebo čím, já nevím, vzdušným, vzduchovým, tak ho využívají v noci, kdy je v tom příbytku velká zima, tak ten nahromaděný vzduch prostě z toho balonu využívají, kde se asi nějak izoluje, já nevím, a využívají ho v noci, no, což je fascinující, že jo. Takže je to nápad pro všechny z vás, kteří byste třeba měli problémy s ufinancováním topné sezóny, velký černý balon nad střechou. Ale zase pozor, to nepředimenzujete, protože se můžete snadno potom podívat za hranice okresu. Dovolená zdarma k tomu navíc. Výhoda Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
4: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
5: Father, tell me, do we get what we deserve?

0: Jste na Evropě 2, za 10 minut je 5 hodin, máme tady zprávu z americké NASA. To je, jako já tomu vlastně nevěřím, té zprávě, takže už takhle za začátku ji zdiskredituju pro vás, pro všechny. Já si myslím, že to je blbost, ale každopádně je to potěšující, je to trochu zábavný a úsměvný, tak proč to neříct, nikomu to neubližuje, kromě toho studenta teoreticky, kterýho se to týká, ale ten je až kdesi v Americe a vůbec o tom neví, předpokládám, takže mu to neříkejte. Co se stalo? 17-letý student údajně byl na stáži v NASA a za 3 dny, nebo takhle 3. den stáže právě v americké NASA, odhalil planetu se 2 slunci. Jakože oni se snaží prostě něco najít, celý ten špičkový tým vědců, celý roky, vždycky nějaká, jasně, nějaká planetka nebo kometa a tak dále. Ale teď ten týpek, 17 let, tam je 3. den a objeví planetu se 2 slunci, takže to je opravdu k naštvání. Jestli to je pravda nebo není, to je otázka, nějak jsem si to nezjišťoval hloubkově, ale pokud to pravda je, tak samozřejmě klobouček dolů před tím studentíkem, který tam celou NASA obrátil vzhůru nohama. A tady píšou i jeho jméno, jmenuje se Wolf Zukier. Je vidět, že na NASA platí Zukier a bič. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Sponzor Časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 17.00 a co je nového Lucko Hněvkovská? Pojďme na to, Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Vláda dnes schválila novelu zákoníku práce s pravidly odměňování. Vychází ze směrnice o průhledném odměňování, posílí možnost domáhat se práv a napraví rozdíly ve výdělcích mužů a žen, které nejdou odůvodnit. Zítra na cestách zvlášť opatrně. Do školy půjde 115 000 prvňáků. Z hlediska nehod patří právě začátek školního roku v okolí škol k nejvíce rizikovým obdobím. V září i říjnu se jich stane o desetinu více než v průběhu roku. Z BESIPu doporučují rodičům s dětmi cestu do školy projít. Dětem hlavně zdůrazňovat, aby sledovali okolí a nekoukali do telefonů. A teď už Zuzka.
3: Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. Investovali s přispěním dotací téměř 50 milionů korun. Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo v neděli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nové zabezpečení vlaků má odradit vandaly. České dráhy namontují kamery do více než 50 svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro 90 milionové investice si slibují, že sníží bezpečnost a hlavně odradí sprejery.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona na půl hodiny je na D1 z Vyškova do Brna od 218. kilometru až po D2. Zdržíte se na D1 také od Prahy, před Brnem budete popojíždět 10 minut, no a dalších 10 minut budete potřebovat navíc na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 14. a 18. kilometrem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne zůstane polojasné, večer a noc bude více oblačná až zatažená, místy také zaprší, teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra pak bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Po zprávách pokračuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou.
1: Ještě 57 minut a první vysílání Bezorky Hejdové za námi. Ještě 41 takových a je zase zpátky Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2, máme posledních pár hodin měsíce srpna před námi. Zítra tedy září, které otevře opět brány všech škol, základních, středních. No a jak jsme slyšeli ve zprávách s Luckou, tak je to den, kdy jsou nejvíce četné nehody dětí a rodičů. Jedna desetina nebo o 10% více než standardně. To znamená, že děti jsou nervózní, nejsou zvyklé po těch dvou měsících, chovají se nepředvídatelně. Bylo doporučováno BESIPem, že si máte trasu do školy s dětmi projít, pokud chodí sami. A případně je samozřejmě trochu spadnout za to, že koukají do telefonu nebo že do něj nemají koukat. To dělají většinou toho 1. září, což je teda fascinující. Já si myslím, že to spíš dělají rodiče, že koukají do mobilu, protože fotí děti a tak dále, nedávají tolik pozor. Ale já jsem se zastavil nad tím, jak jsou ty hlášky úplně někde jinde. A vzpomněl jsem si na prababičku, která zemřela samozřejmě už notno pár desítek let tomu. Ale kdyby mě někdo tenkrát, když jsem byl malej, řekl, pořád koukáš do telefonu, tak jsem si představil ten vytáčecí telefon s tou točící číselnicí, s tím sluchátkem a ta situace, že řekneš děcku, pořád koukáš do telefonu, tak jsem si představil sám sebe, jak čumím na ten telefon. Nebo třeba zakazuju ti na 2 dny sítě. Jak by se asi ty lidi dívali, kdyby prostě slyšeli ty hlášky, které teďka říkáme našim dětem. Každopádně dejte velký pozor, 1. září zítra a respektujme, co říká BESIP, buďme opatrní, ať to všechno dobře dopadne. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Chucky, it's Mike Shin.

0: 16. září. Více na toyota.cz.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Zpátky k muzice.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, a to sice 50% kolegyně Zorka Hejdová na Ostrově lásky. Mámě jsem to pochopitelně říkal, ale 100% se vsadím, že si to nepamatuje. Ostatně ověřme si to tak, že právě teď vytočím.
2: Ano, ahoj děti.
1: Máti, čau, jsem tu sám, rovnou z kraje ti to říkám.
2: Je, ona je nemocná, jo, nebo to.
1: Ale mami, teď jsem ti vyprávěl, že zase jede pracovat, jede na ten island, no, její, no.
2: Já myslela, že si dělala legraci, tak ona teď říkala, že si bere volno.
1: No, na dva měsíce opět, ano.
2: No, dva měsíce měla volno, pak si vzala zase další týden volno. Ale si tam z toho děl... Já nevím, ona si bere volno proto, aby mohla mít volno.
1: No tak musíš si někdy odpočinout, když máš volno, tak se pak musíš v práci trochu odpočinout, že si vezmeš další volno.
2: A kam jela?
1: Teď jsem ti teďka říkal, teď jde točit ten pořad zase.
2: Ježiš, ten pořad, prosím tě, to je taky pořád.
1: No to je pořád, no, pořád, no.
2: No.
1: A teď, teď na to stejně koukáš, prosím tě, co kecáš.
2: Ale prosím tě, viděla jsem dva díly a byla jsem z toho akorát vynervená.
1: Ty holky mají dvojdílný plavky, takže jsi viděla správně dva díly, horní a spodní. No.
2: Hele, já nevím, ale co tam oni hledají. Oni si myslí, že jim to vydrží takový vztahy.
1: A teď
2: podle... Komu to kdy vydrželo?
1: Podle nějakých článků, tak nějaký ty vztahy pořád drží ještě, máti?
2: Jo, to by mě zajímalo. Hele, vy chlapi si myslíte, že snem každý ženský je najít si dokonalýho chlapa. Ale chyba lávky. Snem každý ženský je žrát a nepřibrat.
1: A najít si nedokonalýho chlapa, aby ho mohli změnit, že jo, k obrazu svému.
2: No, prosím tě. No hele, já jsem z toho, a teďko budeš zase dva měsíce sám, jo?
1: Je to tak, no.
2: No jo, tak vidíš to ještě, že tady máš mě.
1: Takže dvojitý neštěstí, proboha živý, co mě to potkalo.
2: No, ještě, že tady máš mě, Tomáši, to bys mi nedal dva měsíce, to bys si se sám dobrovolně ukamenoval.
1: Ok, tak den číslo jedna za námi, volám zítra. Ahoj.
2: Jo, tak mi zítra zavolí, já budu čekat, jo? Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: To byla Kelly Clarkson na odpolední show na Evropě 2. Kdo se hádal, z jakého to roku, prosím vás, jako my tady s Petrem a s Ondrou, tak je to rok 2011.
1: A to už je nějaký ten rok zpátky.
2: To už je nějaký ten pátek.
0: To už je. A tím tady vítám samozřejmě Ondru a Petra, o kterých jsem teďka hovořil. Kluci, ahoj.
1: Čau, Tomer.
0: Pro mě po dlouhé době opět start v práci. Já jsem se tady ohřál na týden, jenom pak jsem byl samozřejmě na Summer Camp Evropy 2, kterou považuji jako, no, to taky práce samozřejmě, ale taková přírodnější.
1: Ano, že? Ano. Takže ty si de facto celé léto nevysílal.
0: V podstatě týden, no.
1: Teda. A jaký to je být zpátky?
0: To super.
1: Jo. Vidím to nadšení.
0: Ne, je to dobré. Člověče, no tak je to dobré, no.
2: No jak... teď budou až Vánoce volno.
0: No tak to je otázka, že samozřejmě. Vzorka ta si vzala 2 měsíce, vej, tak jako nebudu přece za ní dlouho pokulhávat.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, jak jsi dokázal to, že jsi sám?
0: Tak řekl jsem Vzorce, ať se sebere a odejde.
1: Teda.
0: Já jsem si bouchnul do stolu a ukázal jsem to tady v té odpolní šu nosí kalhotky prostě.
1: Ale hezký, ale hezký.
0: Na 2 měsíce, ať tě nevidím!
2: Krásný tanga.
0: Jo. Ale co už, no. Tak jo, tak zítra zase od 15. hodiny. Mějte se krásně, chlapci, ať vám to jde.
1: Díky,
0: ahoj. Hezký večer. Evropa 2. 80.

0: Bez pár vteřin, 2:18 posloucháte Evropu 2.
1: Sponzor časomíry je tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. tipcars.com.
0: A teď pozor. Ten nejnaleštěnější sporták, jaký si umíte představit. Lucka Hněvkovská a zprávy na Evropě 2.
2: Hezký večer. Na Evropu míří další vlna veder. Během 1. zářijového týdne se čeká zejména v jižní polovině Evropy. Podle některých scénářů by se teplý vzduch mohl dostat do většiny Evropy. Nadprůměrné teplé počasí by tak bylo ve většině Francie, v Německu, Rakousku, Švýcarsku a také v Česku. Tady se mají v pátek dostat na 30 stupňů.
0: Ne, já no. Už chci pumpkin spice latte.
3: Jsi se nějak spletla, to je zpráva z července, ne?
0: Svetry, jedeme, ne, už listí podzim.
2: A tak ty Evropa můžeš dát k tomu
0: pardon, kafe, ne? Pardon, mi to tady nějak skočilo, tak...
2: Jdeme už na tu dopravu teda?
0: Jo.
2: Na D1 blokuje provoz hromadná nehoda na 11. kilometru směrem z
0: Prahy. Ne, počkej, Lucí, ty jsi moc skočila, já jsem to tam zkazil.
2: Ty jsi skočil.
0: A teď jsou zprávy.
2: Takže znova, chceš říct znova tu zprávu o tom horku?
0: Ne, podzim pojďme skočit a jedeme dál.
2: Platové tabulky se od ledna nejspíš změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok být 24 900 korun. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. A zprávu z regionu přidává Zuzka.
4: Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k obchodnímu centru Futuro. Veškeré práce by mohly být hotové do konce října, o měsíc dřív, než je oficiální termín dokončení. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České volejbalistky se v případě postupu přes Švédsko utkají ve čtvrtfinále mistrovství Evropy s mistryněmi světa Italkami. Světové jedničky dnes potvrdily roli favoritek a porazily hladce 3-0 na sety Bulharsko. České volejbalistky osmifinále se Švédskem odehrají na brněnském výstavišti dnes od 19 hodin.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
1: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 blokuje provoz hromadná nehoda na 11. kilometru směrem z Prahy. Zdržíte se 20 minut a Pražský okruh je ucpaný v obou směrech u sjezdu na Ořech. Zdržíte se téměř půl hodiny a další kolonu čekejte na D1 z Vyškova do Brna od 218. kilometru až po D2.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Večer a noc bude více oblačná až zatažená, místy zaprší a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno až skoro jasno, teprve během dne přechodně oblačno. A nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli opravdu vše. Teď už večer na maximum. Petr Říbal a Ondra Urban.
0: Já jsem tak rád, že jsme to zvládli.
3: No a je tady poslední letní prázdninový večer.
0: Ježiš, to tak uteklo. Co budeme dělat?
3: No budeme vysílat, startujeme. Díky, že posloucháte.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Famózní Eva Farná otevřela dnešní večer na Maximum Evropy 2.
1: Že je to pořád větší a monstróznější pecka.
0: Je.
1: Dobrý, viď? Myslím, že to bude největší hit začátku školního roku.
0: No a další hity můžete vybírat i vy na 257-400-888. A co to bude pro koho? Máte na to 2 hodiny.
1: Je to tak, kolem 3/4, to znamená plus minus za půl hodinky si taky dáme song za trest. Takže jestli vás někdo o víkendu vytočil, nebo v průběhu dneška, třeba vám pořád připomíná, že končí prázdniny a začíná škola, tak mu můžete nasolit song za trest.
0: No a ten poslední prázdninový letní večer si s náma užije i Petr Švancara. Já na něj z víkendu něco vím. Já ho budu konfrontovat.
1: Jo.
0: To uvidí.
1: I ty agente.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: A je to tady pondělí večer na Maximum Evropa 2 a Petr Švancera.
2: Zdarec chlapci a zdravím všechny v celé republice.
3: Já jsem viděl, Švanci, že ty jsi měl o víkendu novou brigádu. Ty jsi točil zmrzlinu a prodával si ji.
2: To mě baví na mém životě, že vlastně my jak s Luďou Zelenkou objíždíme tady ty nižší soutěže, narážíš určitě na to, kde točíme o tom reportáž, tak přijdeš na to, že třeba jeden borec, mimochodem trenér, hráč, kapitán, a zároveň, to je jeden člověk,
3: fakt,
2: má občerstvení v podobě zmrzlinářského stánku.
1: Počkej, to je stejný jak v okresním Přeboru, ne? Tam taky ten chlapík měl všechno.
2: Takhle to je.
1: Ještě měl prasata.
2: Takhle to je. Lidi mu to podle mě ještě závidějou, že podle mě vydělává miliony. A je to jenom prostě přihozený k tomu fotbalu, že když přijde 200 lidí, tak lidi si tam dávají dobrou, točenou, ještě on říká, že to nešidí, to je prostě taková ta hustá, jo, to lízneš a už máš kilo navíc, jo. No ne, tak to znáte. A člověče, docela mi to šlo? Docela mi to šlo, bylo to fajn. A prodával to teď nevím za kolik, jestli za 30 korun kopeček.
3: Tam si hlásil, kopeček, to. Hlásil si za 20.
2: No a když jsem tam přišel do toho stánku, tak nikdo tam nebyl, tak jsem zařval, že to je za 20.
1: Jo, takhle, tyjo, 20, já ještě super, ale pěkně jsi to krutil.
2: Prostě někdo dělá slibový kódy, já jsem to hned řekl.
0: Večer na Maximum.

0: 18.16, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Dneska poprvé můžete vybrat song na přání.
0: Kdo uzavře... Teď přemýšlím, jak jsem měl tu myšlenku nastavenou.
1: Kámo, jak se z tohohle dostaneš, to jsem zvědavý.
0: Kdo uzavře prázdniny v rámci posledního dne? Celého léta.
1: Ne, já myslím, že nikdo neuzavírá. Až v 8 večer budeme uzavírat.
0: No,
1: jo?
0: Ale vlastně zároveň bude první. Je vidět, že jeden den člověk nevysílá a úplně z toho vypadne a ta nemoc je na mě ještě teda znát?
1: To teda.
0: Kamaráde, halo.
2: Ahoj, tady Adam.
0: Ahoj, Adame, pojď nás z toho vytáhnout. Co ti zahrajeme?
2: Já teda zatím nic nechci uzavírat, ale budu rád, když mě zahrajete pro mý kolegy v práci, pro naše bagristy. Poprosím Adam Lambert Ghost Town.
0: Dobře.
1: Bagristi poslouchají Adama Lamberta?
2: Přesně. Dobrý. Jím to repakali jako od práce, pod ruky teda.
1: To je dobrý. A ještě
2: teď... Podlopaty vlastně, ale žijte.
1: Teď ještě se bagruje v 18.17?
2: Jo, my máme dvousměný provoz.
1: Tak to je dobře.
0: No, prostě makát se musí pořád, no.
1: To je dobře.
0: To je kolítá. Tak ať vám to jde od lopaty, jak jsi říkal, a Adam Lambert frčí k vám, ahoj.
2: Jo, skvělý, děkuju.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Let's go!

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2.
1: Asi záleží, kdo jak to bude cítit, ale v Americe teď zavřeli jednu autoškolu. Tu autoškolu zavřeli proto, že údajně diskriminovala některé uchazeče.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Večer na maximum, za 3 minuty bude 6:30 a do té doby nějaké vaše přání.
1: 257-400-888, telefonní linka je volná. Kdo se dovolal? Už je obsazená.
2: Dovolala se Eliška.
1: Eliško, ty voláš z metra?
2: Ne, já volám z traktoru.
0: Z traktoru. Je, to je roztomilý.
1: To znělo, jak když tam přijíždí souprava metra a on je to traktor. Aha.
2: No.
1: Tak co ti do tvého pekelného stroje může

0: zahrát.
1: Tak jestli máte od vysacího zámku něco?
0: Vysáče, třeba jede traktor, jede do hor, orat brambor.
1: Přesně tak.
0: No, ale nevím, jestli to máme.
2: Já tady
0: to...
2: koukám, že máme punkový království, ale počkej, ještě to tady různě prohledám, protože traktor by byl dobrý.
0: A pro koho budou vysáči?
1: Tak samozřejmě pro všechny zemědělce, kteří jsou ještě v polích. Já už naštěstí teda jedu domů, ale potom ještě samozřejmě pro vás do studia a pro všechny, co poslouchají.
0: Děkujem.
2: A co jsi orala?
1: Já neorala, ale dusala jsem na silážní jámě.
2: Dusala si na silážní jámě?
1: Ano.
0: Prosím tě, přelož to pražákům, co to znamená?
1: Prostě jezdila jsem po dole, kde se dává kukuřice na krmení.
2: Jo, jakože se tam uskladní a pak se zase vyhrabe.
1: No, tak nějak.
2: Vidíš, tomu rozumíme.
0: Dobře, jsem to vysvětlila, děkujem.
2: Tak díky, že jsi to udusala a hrajeme vysáče, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: Čau.

0: Já tyhle chvíle miluju, když úplně uneme. Co uneme? Jedeme po zadním a pustili jsme Vysáče a Traktor v rámci Večera na Maximum na Evropě 2.
1: No ale zpátky na zem, protože já tady mám jednu smutnou zprávu, aktuální zprávu. Je to smutná zpráva ze světa sportu. Fotbaloví fanoušci budou plakat, protože jeden z nejlepších fotbalistů v historii a i současnosti, Lionel Messi, oficiálně ukončil reprezentační kariéru. Už nebude žádný další gól Messiho v dresu Argentiny, už nevyhraje žádné další mistrovství světa nebo mistrovství Jižní Ameriky, už nebude reprezentant Argentiny.
0: Ale dál hraje za svůj klub.
1: Jo, v Miami pořád hraje,
0: Miami
1: v Americe. Ale...
0: No, je to samozřejmě smutný, to jednoznačně. Ale na mistrovství světa už bychom ho stejně asi neviděli.
1: To nikdo neví.
0: To je pravda, to nikdo neví. A pro nás, jako pro Českou republiku, to je vlastně stejně úplně jedno, protože bychom stejně dostali s Messim i bez Messiho osmičku. No,
1: ale on k tomu na Instagramu napsal hezký vzkaz, který je relativně dlouhý, tak já z něho vycucnu jenom to nejzajímavější. Messi na Instagramu píše: po celou dobu od finále a po dlouhém přemýšlení chci všem říct, že končím v národním týmu. Bylo to rozhodnutí, které bolelo a stále hluboko uvnitř bolí, ale chápu, že teď nastal správný moment. Vždy jsem bojoval a dával maximum pro tento dres, abych vám přinášel radost a abyste byli díky fotbalu hrdí na to, že jste Argentinci. Času už není mnoho a některé kapitoly se pomalu uzavírají. A tohle je jedna z nich. Velmi mě to bolí. Miluji, miloval jsem a vždy budu milovat být součástí národního týmu. Dal jsem mu všechno, co jsem měl, ale už nemám co dalšího nabídnout. Navíc přichází další skvělí mladí hráči, kteří si zaslouží být v národním týmu. Já vám děkuji za všechnu lásku, kterou jste mi během těch 20 let dávali. Děkuji své rodině, že tu pro mě vždy byla a že mě provázela celou touto krásnou, ale zároveň náročnou cestou. Děkuji každému trenérovi, spoluhráči a funkcionáři, se kterým jsem měl možnost tuto cestu sdílet. Odnáším si nezapomenutelné vzpomínky a okamžiky. Odcházím s klidem a hrdostí, protože vím, že jsme společně se spoluhráči dokázali přinést chvíle, o kterých jsme kdysi jenom snili. Bylo to šílené to všechno prožít společně s vámi.
0: Počkej, ty normálně brečíš.
1: Miluji vás. Děkuji Bohu, že ze mě udělal Argentince. Vamos, Argentina.

0: Teda, to bylo velké finále. Ondra se z toho ještě probírá. Tebe to fakt úplně rozstřelilo.
1: Don't Cry For Me Argentina dohrála na Evropě 2. Skoro to zní, jak kdyby Lionel Messi umřel. Ne, tak to není pravda naštěstí. Pouze v uvozovkách pouze ukončil Messi reprezentační kariéru. Už nikdy ho pravděpodobně neuvidíme hrát v tom pruhovaném bílomodrém argentinském dresu.
0: Umřela jeho reprezentační kariéra. Tak vlastně si můžete pamatovat tento milník, že jste u toho byli na Evropě 2. Mimochodem, pamatuješ, když on začínal v Barceloně? Teď jsem hledal nějaký zajímavosti o Messi. A řekni mi, jestli to je pravda, nebo to není pravda. Ale našel jsem si, že tehdejší sportovní ředitel Barcelony o něj tak strašně moc stál, Messi mu bylo 13 let a neměl po ruce žádný formulář, žádnou smlouvu, kterou by mu nabít, tak vzal klasický papírový kapesník a teď vem si, jak se na to blbě píše. A na ten papírový kapesník společně sepsali, že on chce, aby Messi hrál za Barcelonu a jeho první smlouva s Barcelonou, Messi versus Barcelona, byla na papírovém kapesníku.
1: Ano, toto mohu potvrdit. Já jsem u toho byl a ten kapesníček jsem řediteli podával já. To byl můj kapesníček.
0: Aha, plně jiný svět na té kauze.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

0: Maximum nový muziky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
2: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
3: Moc!
2: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Maximum muziky.
4: Evropa 2.
0: Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Malinový sirup, kapela Miraj, bylo 6:45, což znamená, že v rámci Večera na Maximum chystáme song za trest.
1: Můžete potrestat někoho, kdo vás naštval třeba během víkendu, nebo i dneska, to je jasný, třeba pro vašeho oblíbeného fotbalistu, že ukončil reprezentační kariéru.
0: Vracíme se k tomu, že Messi ukončil repre kariéru v rámci Argentíny. Ty jsi z toho fakt rozstřelený. Já tě takhle vůbec neznám.
1: I když toho pro Argentinu udělal strašně moc a je nejlepší na světě, tak stejně bych ho potrestal.
0: Něco podobného bylo, když Švanci přestal hrát za zbrojovku.
1: Taky. Národní smutek.
0: No to ježišmarja.
1: Tak jo, song za trest za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, ten pondělní, 31. srpnový a teď někdo z vás na 257 400 888 a bude trestat.
1: No, rovnou můžeme říct, že linka je volná, protože dovolala se předtím Natálie, která pár vteřin před vstupem vypadla z linky.
0: Tak to zkusíme takhle.
1: Takže bereme náhradníka, kdo se dovolal, haló?
2: Čau, čau, tady Patrik.
0: No vida, tak je to Paťák, povídej.
1: Pro koho song za trest?
2: Ale prosím tě, bude to pro mý šéfy, protože půl roku řešíme nějaké věci, nejsou schopný prostě nic dělat, zařídit nám žádné věci, takže něco na ně, no.
1: No, nějaké věci, co bys si chtěl zařídit konkrétně? Co?
0: Buď konkrétně.
2: Ale prosím tě, potřebujeme parkovací místa, protože jsme jakoby, já úplně nemůžu říkat kde, protože by to bylo úplně jasné,
1: ano.
2: Ale jsme z Jičína. No, nicméně, nicméně, prosím tě, potřebujeme prostě parkovací místa a v 3/4 roku nám nejsou schopný žádný nějakým způsobem zajistit.
0: A jak vám to, že nemůžete zaparkovat, nebo fakt hodně obtížně, komplikuje práci?
2: Hele, dost, protože vlastně k nám pořád chodí nový, jakoby bazarový auta a prostě fakt už to máme v uličkách, všude, takže když pak chcem nějaký auto vyparkovat, tak je to prostě fakt problém. Musíme prostě cuknout třeba s 10 autama, takže časově nám to si zabírá hrozně moc.
0: Hmm,
2: je to fakt takovej.
0: Jo, takhle, takže vy děláte s auty a teď ještě navíc k tomu nemáte, kde je parkovat, takže zabíráte vlastně klasická parkovací místa tam, kde by mohli parkovat ti, co si u vás třeba to auto nechají opravit, anebo ho od vás koupí.
2: Tak, přesně. Tak.
0: No, slušný.
2: Zkrátka, auto máme úplně všude.
1: Přijde mi to jako zásadní problém, když pracuješ s autama a nemáš parkovací místa. To je, kdybys prodával chleby a neměl jsi místo na...
0: V regálu.
1: Vlastně.
0: A nebo naopak, je to geniální, protože vlastně to parkovací místo tě v uvozovkách nic nestojí, to auto tam stojí a rovnou si ho někdo může koupit, víš? Jakože jde kolem a říká si, to je hezký auto, beru ho. Že vlastně tam je rovnou jako na tom prodejním místě.
2: No, dalo by se, ale ty prodejní místa jsou taky plný.
1: Chápem.
2: Máme to fakt jako úplně všude.
0: No, rozumíme.
1: Tak Patriku, můžeš šéfům přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď do nich.
2: Chlapi, prosím vás, začněte to konečně řešit. Jardo, Honzo, Jardo starší, Kubo, fakt prostě začněte něco dělat. Díky. Song.
0: Za trest. Tak, páni vedoucí, jejich jména jsme slyšeli. Udělejte s tím něco.
1: My vám posíláme pondělní song za trest. Tady jsou Činasky a vedoucí na Evropě 2. Kolegy.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. Tohle byl dnešní song za trest. Byl od našeho posluchače Patrika pro jeho šéfy, kteří nejsou schopni zajistit parkovací místa, protože oni prodávají auta a už ta auta vlastně nemají kde zaparkovat, takže to musí parkovat klasicky na veřejné parkoviště.
1: Já si myslím, že Patrik by to měl vyřešit, ale kdyby pořádně prodával ty auta, kdyby jich prodal tolik za den, že by tam najednou bylo místo, no tak by problém byl vyřešen. Musí prostě Patrik prodat za den 30 aut a bude tam mít místa, kolik bude chtít.
0: Je pravda, že tato revoluční myšlenka by to vyřešila.
1: Klidně se na mě kdykoliv obrať, vyřeším jakýchkoliv problém.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 7 hodin 4 minuty aktuální čas. Na Evropě 2 pokračuje pondělní večer na maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, 7 hodin, 7 minut a teď se vlastně stala zajímavá věc. Nám totiž historicky přišel e-mail, že existuje jeden fanoušek Evropy 2, jeden fanoušek večera na maximum, který se jmenuje David a že by rád přišel do našeho vysílání, jestli to dokážeme zařídit.
1: My jsme v tom zařizování nebyli sami, máme tady pomocníky, já nevím, jestli řeknu správně název, Sanitka Naděje. Ti nám s tím strašně moc pomohli, vlastně to celé zařídili a my jsme teď jenom zprostředkovatelé toho zážitku pro malého, když to tak ještě řeknu, Davida.
0: No prostě jenom slízneme smetanu, ale zařídili to oni. No ale my jsme sem Davida vzali a když jsme se mezi dveřmi studia představovali, tak najednou říkáme, ty hele, to je nám povědomý hlas. A David potom říká, já jsem váš David. Davide, zkus teď malinko zvednout hlavu, totiž David je nevidomý, my tě budeme navigovat k mikrofonu a zkus teď pozdravit všechny posluchače Evropy 2.
2: Takhle?
1: Ano, výborně.
0: Jasně.
2: Zdravím všechny posluchače Evropy 2, který poslouchají, který mají rádi Evropu 2.
1: No.
0: To je náš David.
1: Já myslím, že pravidelní posluchači po hlase Davida poznali, ty často voláš, jo? Že jo?
2: Jo, volám, no, často, no. Ale dovolám si, jako hodně se dovolávám.
1: Vidíš, a dneska nemusíš volat, dneska jsi tady s námi naživo.
2: No jo, dneska jo.
0: Vlastně David si poslední dobu stěžoval, že se často nemůže dovolat, tak si prostě pro tu písničku na přání přišel. Super.
2: Jo.
1: Máš nějaký první dojem z našeho studia a vůbec z toho, že seš tady na Evropě 2?
2: Jo, je to tady super. Hlavně to vaše studio, máte tady příjemně a je to tady nejlepší.
1: Dobrá energie.
2: Jo, všechno dobré.
0: Davide, ty jsi zlaťák, ty jsi za náma normálně přišel do studia, tak pojď teď, jako kdyby jsi se dovolal, akorát my se vidíme tváří v tvář, jsme tady společně v tom našem studiu, tak zkus říct, co bys si chtěl nechat zahrát.
2: Tak já bych chtěl nechat zahrát třeba od E-Type Here I Go.
0: Dobře, hezky.
1: A chceš teďka nikoho pozdravit naživo?
2: No tak, všechny, co poslouchají Evropu 2, no.
1: To je jasný. A ty jdeš zítra do školy?
2: Bohužel, no. Ale jenom na jednu hodinu, no.
1: Ale tak asi budeš kamarádům vyprávět, ne? Co jsi dneska zažil?
2: No jo, jasný.
1: No.
0: Počkej, bohužel. Však se mamince oddechne, že bude mít konečně trošku klídek a obecně všem rodičům to tak prostě je.
1: Mimochodem, maminka je tady s tebou a přikivuje, že asi jo.
2: Jo, asi jo, no. Jo, doufám, že hodně lidí poslouchá.
0: Ale vlastně tohle to je důkaz toho našeho sloganu, jo. Držíme ti flag. Tak stačí přijít a najednou tady sedíš na židli a jsi s náma ve studiu Evropy 2.
2: A já jsem tady takhle první, nebo už tady někdo takhle byl?
1: Sem tam někdo přijde, no. Jako.
0: No, vlastně před tebou jsme sem pustili Evu Farnou a prezidenta. A teď jsi tady ty, Davčo. Takže tak.
2: Ale večer na maximum je úplně nejlepší.
1: Jo, to seš hodnej. No a David je ještě známý tím, že rád do éteru říká vtipy. Máš nějaký slušnej, prosím tě, nějaký, měl by si?
2: Jo, mám takový, takhle říká manželka. Láďo, co takhle, kdyby je pátek, co kdyby jsme si udělali hezký víkend? Dobře, super nápad, uvidíme se v pondělí.
0: Davčo, tak tady máš ty E-Type, díky, že jsi přišel.
2: Díky, jo.

0: Vteřin čtvrt na osm, tady je večer na Maximum na Evropě 2.
1: V NHL padla rekordní smlouva. Ještě nikdy nebyla podepsaná taková smlouva jako dneska. Magická hranice padla. Je to mimochodem spoluhráč Martina Nečese v Kolorádu, obránce Cole Makar.
0: Tak pojďme si říct, že v NHL mají takový ty platový stropy nějaký, ne? To asi pořád platí, ale...
1: No nevím, když to tady čtu, tak mám pocit, že už neplatí teda.
0: Fakt?
1: Já nevím.
0: No tak pojď.
1: V NHL padla magická hranice 20 milionů dolarů za rok. To je v přepočtu asi 400 milionů korun za rok hraní hokeje.
0: No.
1: To je celkem dobrý,
0: to je
1: ne?
0: To je celkem dobrý. Třeba nás teďka poslouchá někdo na 12.
1: Co je 12?
0: Jako 12-hodinová šichta.
1: Jo, takhle.
0: Víš, dělá za 25 tisíc měsíčně.
1: No.
0: No.
1: Kdybyste byli chytřejší a hráli hokej,
0: přesně.
1: Měli byste se líp.
0: Pár puků je to.
2: Večer na Maximum.

0: 19.19, to je aktuální čas na Evropě 2 a k tomu přidáme i telefonní číslo.
1: 257-408-88, tak jestli chcete nějakou tu vaší, někomu něco vzkázat, vyznat lásku před celým národem, teď je ta chvíle.
0: Ano, kdo se dovolá, kdo bude vybírat, kdo bude diktovat a někoho pozdravovat, třeba i Pavlínám k svátku. Haló, tady Evropa 2.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tady Simona.
0: Čau Simi, co to bude a pro koho?
2: My bychom si nechali zahrát Pedro, Pedro, prosím.
1: Dobře, hledáme to.
0: A pro koho?
2: Pro všechny, kdo poslouchají.
0: Dobře, Simi, jak ty
2: nakládáš? A pro Pavlínu k svátku teda.
0: Tak, správně, no ale mě zajímá, jak nakládáš s posledním letním prázdninovým večerem.
2: Ještě si užívám chvilku klidu.
1: A ty si užíváš chvilku klidu, protože jsi učitelka, žákyně?
2: Ne, protože jsem matka dvou dětí,
1: protože jsi
2: které jdou do školy.
1: No tak
2: tři děti, ale dvě jdou do školy.
1: No ale ty jsi teda ten případ, kterýmu se dost uleví, ne?
2: No ani ne, protože začnou úkoly a bude všechno zase od začátku.
0: A kontrolovat tu aktovku, jestli je tam všechno.
2: No, právě.
1: A jsi taková ta maminka, která třeba sedne k matematice a počítáš ty příklady a pak ve finále zjistíš, že matematika čtvrtý třídy už je pro tebe úplně mimo?
2: Tam ještě nejsme, to je naštěstí, tam ještě nejsme.
1: Jo, takže 1+1, tak to dáváš hravě, ne?
2: Jo, to jde.
1: No tak dobrý.
0: No tak přejeme úspěšný start zítra, ať se daří.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezký pondělní, poslední srpnový večer vám přeje Evropa 2.
1: Já vím, že je 31. srpna, ale pojďme si dát téma letní brigády. Dělal jsi někdy něco, jakože brigošku, aby si vydělal prachy?
0: To je jasný.
1: Fakt? Já jsem jako jedináček?
0: No jasně, já jsem byl správně vychováván, peníze Dobrý. Jsem si musel zasloužit. Řekl bych, nejbizarnější brigáda byla to, že jsem v obchoďáku stál třeba 10 hodin mezi těma regálama, byl jsem převlečený za bonbon.
1: Ne.
0: A dělal jsem reklamu na jojo bombóny.
1: Ty jsi byl jako hosteska?
0: No.
1: To ale je super.
0: Hostesák převlečený za bonbon, ale to byl obrovský kostým. Přes hlavu, no. Přes celý tělo.
1: Čili dá se říct, že Ondra Urban byl odjak živa sladkej. No, proč o tom mluvím, jo? Teď totiž v Německu chytli 14-letého kluka, který doručoval jídlo. Mhm. To se vlastně děje možná i u nás, že jako letní brigáda by se to dalo dělat, i když těžko říct, jestli pod 15, respektive pod 18 je to možný. Pikantní na tom je, že ten 14-letý kluk ty 3 neděle jezdil autem.
0: To je dobré. To je fraje.
1: Počkej, doručil včas nespočet objednávek, až pak ho jeden Němec naprášil. No a zřejmě, protože je mu 14, mu asi nic nehrozí. Možná rodiče, nějaký potahovačky, ale zase jako nic velkýho.
0: Rodiče by ho měli pochválit, že si dokáže vydělat prachy, ne?
1: A dobrý bylo, oni si ho ptali, hele, jak je možný, že jste se naučil řídit auto, když je vám 14? Tak auto mu půjčil starší kámoš a víš, kde se naučil ve 14 řídit auto?
0: Na počítači.
1: On říkal, že koukal na YouTube videa.
0: Aha.
1: Dobrý.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum Evropa 2. Za minutu už bude půl osmé.
1: Dáme ještě prostor telefonním hovorům vám, posluchačům Evropy 2. 257-400-888. Můžete volat, diktovat, něco vybrat.
0: Dejte vědět, už tady někdo volá. My se ptáme, halo, kdo tam? Evropa 2.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: A mohl bych pustit jednu písničku?
0: No můžeš.
2: Nebo jako žádosti pustili?
0: Ale počkej, všechno má svá pravidla. Nejdřív nám řekni, jak se jmenuješ, odkud seš.
2: David a jsem z Brna.
0: Vidíš, David.
2: No Brno. Teda u Brna je v Tišnově.
1: No, to je kousek od Brna. No. Dneska je to samej David, to je moc fajn. Tak co to bude, Davide?
2: Já bych poprosil Thank You Base God od Izomandise a Nick Tenda.
0: Tak pozor. I když je pondělí, proběhne pozvánka na středu, protože je tady Rap Ateliér a my toho Izomandia se tolik netočíme. Ale Rap Ateliér od 8 ve středu, tyjo, tam ho dávají pořád skoro. Takže tak.
1: Což znamená, máš teď něco jiného, prosím?
2: Asi BTS Hooligans.
1: No, BTS nějaký máme, ale jsi zrovna Hooligans.
0: Řeknu ti, Swim My Universe Dynamite.
1: Dobře. Mě překvapuje, že BTS, takový hodní kluci, mají písničku Hooligans. Mm-hmm. To je drsný. A pro koho budou BTS?
2: Pro mamku.
1: OK, tak zdravíme Tišnov, měj se hezky a zítra úspěšný start do nového školního roku přejem.
2: Jo, díky.
0: Čau. Nazdár, ahoj.

0: BTS Swim Evropa 2 večer na Maximum.
1: Zajímavá a dramatická situace se odehrála v Plzni. 84letá babička šla nakupovat do obchodu a před obchodem přivázala, teď nevím jestli ke stromu anebo k nějaké lampě, pejska.
0: Pardon, já vždycky musím, když někdo řekne 84letá, říct 84letá babička, jasně.
1: A přivázala toho pejska před obchodem prostě.
0: Ano.
1: Dva muži chtěli využít té chvíle, aby pejska, který se jmenuje Arnie, ukradli.
0: Nekeče.
1: A chtěli s ním odejít. Všeho si ale všimla prodavačka a zalarmovala lidi v tom obchodě. Pozor, berou tady pejska! Chyťte je někdo, čijte je pejsek, zavolala paní prodavačka. Shodou okolností tam nakupoval také policista v civilu, který jednoho z mužů zadržel. Druhému se podařilo utéct, policie ho stále hledá. Ale co je důležité, pejsek Arnie se vrátil ke své paničce.
0: Takže zachránili Arnieho.
1: Jo.
0: Což znamená, že zítra bude brzda Evropy 2. Nasty, Arnie a Vojta Hno.

0: Ladíte Evropu 2, pondělní večer na maximum. A je tady Milník. Poslední telefonické přání dnešního večera a také poslední telefonické přání letošních prázdnin srpna 2026.
1: A ještě mi řekni, nemám v tom pořádek, říkali, že končí léto astronomicky. Jestli jsem to slyšel správně, je tahle ta informace možná?
0: Je to asi možné, ale potom je vlastně to meteorologické léto, které bude končit až za pár dnů. Ba až týdn.
1: Čili léto necháme být, končí srpen, končí prázdniny. Je fakt.
0: Jo.
1: Tak.
0: Navíc Lucka hlásila, že přijdou vedra třicítky, takže léto jede dál.
1: Vlastně. Haló, kdo je tam, kdo to dneska uzavře? Zdenka, ahoj Zdenčo, čus.
2: Ano, ahoj.
0: Tak čím to uzavřeme, co bude ten poslední prázdninový song?
1: Ty to uzavíráš.
2: No, Marek ztracený.
0: Jo, a jaký?
2: Marek ztracený, dáme tam já něco, třeba dvě lahve vína.
0: Hezky.
2: No, pátek.
0: To je dobrý, na ten poslední večer dvě lahve vína, to by mohlo stačit.
2: Pro ty rodiče to bude stačit určitě.
0: To znamená, ty taky zítra vypravuješ do školy?
2: Já jenom neteř.
0: No, tak to je fajn. To je fajn. Dobře. A chceš ještě někoho pozdravit?
2: Ne, všichni, co jsou za volantem a rodiče to přežijou.
1: OK, měj se hezky, díky, že jsi takhle uzavřela prázdniny. Ahoj.
0: Čau.

0: No a je to tady. Končí prázdniny definitivně.
1: To je pravda. Už jenom 4 hodiny a 15 minut budou prázdniny. Mm-hmm. Pak už bude 1. září. Hurá! Hurá! Hurá!
0: Tak děkujeme, že jsme si společně mohli užít prázdniny, bylo to super. Vlastně se pro nás ale nic nemění, protože jaký bylo pondělí, takový bude úterý a těšíme se i zítra, jasná věc.
1: Nicméně před námi ještě dneska rubrika Žádný švanci a ohlédneme se trošku za víkendem. Já jsem si všiml, že Švanci měl o víkendu brigádu. Netradiční brigádu.
0: Tak co Švanci dělal, kdy si vydělával peníze, to všechno probereme za chvilku tady na Evropě 2.
2: Maximum. Evropa 2. 88.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: A je to tady pondělí večer na Maximum Evropa 2 a Petr Švancara.
2: Zdarec chlapci a zdravím všechny v celé republice.
3: Já jsem viděl, Švanci, že ty jsi měl o víkendu novou brigádu. Ty jsi točil zmrzlinu a prodával si ji.
2: To mě baví na mém životě, že vlastně my jak s Luďou Zelenkou objíždíme tady ty nižší soutěže, narážíš určitě na to, kde točíme o tom reportáž. Tak přijdeš na to, že třeba jeden borec, mimochodem trenér, hráč, kapitán a zároveň, to je jeden člověk,
3: fakt,
2: má občerstvení v podobě zmrzlinářského stánku.
1: Počkej, to je stejný jak v okresním přeboru, ne? Tam taky ten chlapík měl všechno.
2: Takhle to je.
1: Ještě měl prasata.
2: Takhle to je. Lidi mu to podle mě ještě závidějí, že podle mě vydělává miliony. A je to jenom prostě přihozený k tomu fotbalu, že když přijde 200 lidí, tak lidi si tam dávají dobrou, točenou, ještě on říká, že to nešidí, to je prostě taková ta hustá, jo, to lízneš a už máš kilo navíc, jo. No ne, tak to znáte. A člověče, docela mi to šlo, bylo to fajn. A prodával to teď nevím za kolik, jestli za 30 korun kopeček.
3: Tam si hlásil, kopeček, to. Hlásil si za 20.
2: No a když jsem tam přišel do toho stánku, tak nikdo tam nebyl, tak jsem zařval, že to je za 20.
1: Jo, takhle, ty 20, já ještě super, ale pěkně jsi to krutil.
2: Prostě někdo dělá slibový kódy, já jsem to hned řekl.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka?
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Hey Czech Republic, I'm Bere on Europa 2.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
3: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
4: Evropa 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
1: na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
1: na Evropa 2 CZ.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne, kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Děbila, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsi zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar. Yeah.

se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka?
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.